Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slyším tvůj hlas.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žít lépe. Hit Radio.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští hasiči se vracejí z Francie. Do Česka se v pondělí večer vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry. Jejich posádky během mise provedly stovky schozů vody. Francie zužují plameny už od začátku července a oheň tam zasáhl tisíce hektarů půdy. Čeští hasiči dál pomáhají v zahraničí, aktuálně zasahují například v Řecku. USA zavádějí nová vysoká cla na Kanadu. Prezident Donald Trump podepsal zavedení dodatečných 50% cel na řadu kanadských výrobků. Opatření začne platit od 19. srpna a dotkne se například vína, nábytku, oděvů nebo cementu. Bílý dům tvrdí, že jde o reakci na údajně nespravedlivé obchodní podmínky vůči americkým firmám. Podle ekonomů ale mohou nová cla zdražit zboží, zvýšit inflaci a ještě zhoršit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Lionel Messi poprvé promluvil po finále mistrovství světa. Den po porážce Argentiny se Španělskem přiznal, že prohra velmi bolí. Na sociálních sítích napsal, že se zklamání nebude hojit snadno. Po samotném finále přitom s novináři nemluvil a neprozradil ani to, jestli bude v reprezentaci pokračovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Brno má víc než 1000 let. Nový nález kostí datuje město před rok 1000 našeho letopočtu. Odhalili to brněnští archeologové, kteří nechali v laboratoři otestovat lidskou kost nalezenou na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Archeologové znají dvě nejstarší kamenné stavby Brna. Rotundu v areálu starobrněnského kláštera a druhou ve Vídeňské ulici. Obě jsou z 11. století. Ráno a dopoledne polojasné, odpoledne sem tam mraky a možná i přehánky. Takové bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
2: Jsme v

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Já to věděl, že se přidáš. Jasmin mě v tom nikdy nenechá. A co na to David?
2: Já na to říkám dobré ráno.
1: Dobré ráno, s vámi David, Jasmin a taky já.
3: Michal.
1: Mně se normálně zdálo, lidi, hroznej sen, že jsme skončili ve snídaní šampionů.
3: Ježíš, jak to?
1: Nevím.
2: A co na to bylo hroznýho?
3: Počkej, David tady zůstal, ne? Jako vždycky.
1: Já nevím, ale já si jako co si vybavuju, takže nás přesunuli na nějaký lokální rádio do Dvora Králové nad Labem, což tam jako asi žádný ani není.
2: A v kolik jsme vstávali?
1: V kolik jsme vstávali? Normálně jako ráno, jo, ale vysílali jsme jako pro nikoho. Mm. Jo? Ale možná proto, že tam je zoologická a my jsme taky takový zvěřený tady, no. Tak hele, jsme tady, já jsem se probudil a říkám, tak máme do toho Dvora Králové, anebo normálně tady do našeho studia. Tak jsme tady, všechno funguje, depešáci nachystení a jsme rádi, že jste tady. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno. Words like violence break the silence. Come crashing in.

0: 6 hodin 9 minut. Jeleni na Hit Rádiu, dobré ráno. Představte si, že vám někdo v práci vezme na 8 hodin telefon a řekne, teď se prostě soustřeďte a třeba se bavte mezi sebou. Proč se o tom bavíme? Vláda schválila plošný zákaz mobilů ve školách. A tak se ptám, jestli se dětem vrátí dětství, anebo nás za rok v září, od kdy to má začít platit, čeká vzpoura školáků.
1: Já jsem koukala před vysíláním na nějaký reelska na Instagramu, kde se vyjadřují k tomuhle tomu tématu školáci právě, ptají se jich, jak se jim to líbí a jak ne, tak samozřejmě jsou proti, pak je tam nějaký jeden rozum brada, co vypadá jako, že to je spíš jako na kameru, že je to opravdu ještě dítě a říká, no ne, tak my se pak jako neučíme, edukace je pak horší, je mu asi 12, když to říká, tak je to jako vtipný.
0: To bude oblíbený ve třídě asi určitě moc, no. Tak co vy jste pro, já jsem pro, za mě jo.
2: No.
1: Těžký.
0: No.
2: Těžký.
0: Tak takhle, já když si vzpomenu na sebe, jo, tak my jsme taky na základce neměli mobily a něco jsme se naučili, bavili jsme se spolu, že házeli jsme si míčem, všechno.
1: No jo, ale to jsme tohle ještě neznali, ale teďka ti vlastně vezmou něco, na co seš už nějakou dobu zvyklý.
0: No, je to zvyklý. Je to těžký. Ale nepotřebuješ to v té škole to zase,
1: ne.
0: Že jo?
1: Ale a oni se baví i o přestávkách, že by to jako zakázali úplně, ne?
0: No, tak jasně. Já bych to zakázal teda, nebo takhle, ono se to zakázalo, že jo?
2: Naštěstí o tom nerozhoduješ ty.
0: Naštěstí o tom nerozhoduju já, ale zakázalo se to. Tak já si myslím, já když se opravdu vrátím zpátky, tak chodili jsme do školy sami, že jo, nikdo o nás nevěděl, pak jsme se nějak vrátili a dneska nějaká přehnaná starostlivost si myslím, že možná tam od rodičů jako bude. Ale myslím si, že to zvládnou ty děti úplně v pohodě.
1: A od kdy to budou muset zvládat?
0: Od kdy? Od příštího roku.
2: Pokud to projde parlamentem, samozřejmě, ještě to není úplně schválené. Mm-hmm.
0: Takže je možnost, že to ještě neprojde, Davide, jo?
2: No je, ale já si myslím, že to projde a od 1. září opravdu budou školy bez telefonu, tak uvidíme.
0: No tak děti teďka zjistí, že o přestávce existují i jiné věci než TikTok, že jo? Třeba to starý dobrý házení mokrou houbou o tabuli. To známe všichni. Pojďme na muziku. Alan Walker, Fade It, 6 hodin, 11 minut a taky se staví Rose a Bruno Mars a Paté. Tak hezké ráno.

0: Rose, Bruno Mars a Paté, Hit Radio, 6 hodin 17 minut. Dobré ránko.
1: Mám pro vás jednu hádanku. Je to částka, kterou máme všichni společnou a nezáleží na tom, jestli vám je 18, 40, 60 nebo jste se narodili včera. A je to dluh na každýho Čecha, který zveřejnilo teďka Ministerstvo financí. Kolik si myslíte, že to dělá? Ať už jste doma v autě nebo vy kluci tady ve studiu.
0: Jsem přemýšlel, co máme společného, tak teďka už to je jasný. No bude to hodně, pamatuju si, že to bylo nevím, nějakých 300, 320 tisíc.
2: Já se taky pohybuju v tom rozmezí 300, no, tak já už řeknu dneska 400.
1: Dobře, tak je to 342 tisíc korun.
0: 342 tisíc.
1: Na každýho Čecha, jo. Opravdu zveřejnila se teda výše státního dluhu a tohle připadá na každou hlavu. A já už to vidím třeba jako to miminko, co se narodí, jo. Dostane porodní list a rovnou tady teda nějakou dlužnou částku k tomu.
2: Tak je ta finanční negramotnost, no, narodí se rovnou dlužník, jo.
0: A tak počkej, no kolik je rodičovský příspěvek? 350 tisíc a ty jsi říkala, že dluh je 342. No tak v porodnici ti dají osmičku a jdeš, no. Od novýho roku.
2: Že by se to rovnou zamázlo, jak když přesně. Porodnice.
0: Takže my tady máme dlužíček maličkej, takže je to, tady máte 8 tisíc a děkujeme. Za malou chvíli další hity Indila, taky Kato a John, no a samozřejmě přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kdy...
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pokaždé, když nakupujete ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.
14: Hey Martinez, you ready girl?
15: Come on, let's do this game.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte srážku s lesní zvěří. V Kuřimi havarovalo osobní auto se Srnou, počítejte tam s omezením. Na místě zasahuje policie a dopravu řídí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, snídaní šampionů o 6:30 s vámi Michal, Jasmin a David. No a Dave, ranní update.
1: Ranní update.
2: V Antarktidě naměřili nejnižší teplotu za posledních 13 let. Na výzkumné stanici Concordia klesl teploměr na více než minus 84 stupňů. K absolutnímu rekordu planety z roku 1983 ale stále chybělo zhruba 5 stupňů. Španělští mistři světa zveřejnili vítěznou fotografii bez Donalda Trumpa. Americký prezident sice po finále zůstal na pódiu během oslav. Na oficiálním snímku španělské reprezentace už ale chybí. Podobně upravenou fotografii později zveřejnila i FIFA. Elon Musk už není dolarovým bilionářem. Kvůli propadu akcí společnosti SpaceX klesla hodnota jeho majetku pod 800 miliard dolarů. I přesto zůstává s velkým náskokem nejbohatším člověkem na světě.
0: Ty brďo, 800 miliard dolarů bude asi dost peněz. My jsme se tady bavili o tom státním dluhu Česka, tak jestli by nám s tím nepíchnul, co?
3: To bylo 342 tisíc korun na hlavu.
2: Já jsem si tady schválně spočítal.
3: Ne Česka, jo, ten je vyšší, ale tohle je opravdu na hlavu.
2: Na hlavu. No jasně, částka, no, dluh Česka rozpočítaný na hlavu. Tak si představte, kdyby Elon Musk zaplatil všechny dluhy, které máme, tak by mu ještě furt zbylo 80% vlastního majetku.
0: Super, tak kdo na něj máte číslo? Napište mu to na X-ko, třeba si to všimne, ještě mu zbydou nějaký prašule. Ty a tvoja sestra No Name, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři na Hit Radio 6:31. Dobré ránko.

0: Tohle je Hit Radio. Taky Katy Perry, Teenage Dream, 8 minut po půl deváté. A já vlastně teďka strašně litu, že vám to nemůžeme ukázat s obrázkama, jo. Protože David nám tady říká asi tak před půl minutou zpátky, říká, hele, pojďte se na to podívat. Tady je borec, který zdolal nový světový rekord. Davide, jestli nám to můžeš odvyprávět. Ať máme ty obrazy v hlavě, jo.
1: Na Facebooku na mě vyskočil chlapík, který dokáže za minutu nasadit 101 jehel nití, ale dělá to pusou.
2: Musíte si uvědomit, jak strašně náročný je vůbec tu jednu nit dát do jehly, že jo?
1: To jsem dělal nedávno, zabralo mi to asi 5 minut. A on to udělá za minutu a ještě k tomu pusou.
0: Já to nechápu.
1: Abyste si to dokázali představit, je to tak asi 1,5 metru dlouhý dřívko a tam je vyrovnaná jedna jehla vedle druhý. A on si dá tu nit do pusy a prostě jenom jede a nasazuje to prostě.
0: Já to nechápu.
2: Ale správnej dotaz tady od Davida před chviličkou přestupem, jak ho to vůbec napadlo, jako vytvořit ten rekord.
0: Tak ono celkově ty rekordy, jako, jestli jste někdy koukali na nějaký rekordy nebo na něco, tak občas si říkáš, jako sakra, jak tě to napadne, jo. Ale já ho teda obdivuju, protože mi teda občas dělá problém a myslím si, že to máme podobně, trefit se normálně klíčema do zámku. Jo. A nebo napadá mě taky, když chcete zastrčit USBčko do počítače, tak ho musíš otočit 7x a teprve pak tam zaleze, jo. Ty bláho. No jako...
1: Jak musí být pyšný jeho rodiče, když to vidějí.
0: Přesně. No a dělali jste to někdy, jako strkali jste někdy nit do té jehly? Já teda mám problém trefit se do dírky občas. Jo. Jsou na to nějaký triky?
1: Podívej se na tohle video, no. Příště už budeš vědět.
0: Tak, kdyby vás k tomu zajímalo víc, opravdu nás mrzí, že vám to neukážeme s obrázkama, ale opravdu to stojí za to, tak vy, kdo jste třeba dorazil do práce a ještě tam je nějaká ta prokrastinace, najděte si borce, který strká, je to Číňan teda?
1: Jo, jmenuje se Wan Fuquan, kdybyste ho třeba nahoru
0: znali. No jasně, známe, Wan Fuquan. Takže Wan Fuquan, Guinnessův rekord a uvidíte, tam máte o zábavu postaráno. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elite.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na obchvatu Bohumína u odbočky na Kyjov zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Silnice je neprůjezdná. Uzavřen je i nájezd na hlavní tah na Břeclav z centra Hodonína. Moc to tam nehoňte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Za 10 minut 7 hodin, tohle je úterní Hit Radio. David Guetta, Kim Petras, krásné ráno. Obrovský ukazatel, jak čas letí, jsou události, které si pamatujeme všichni, jenom nám teda přijde, že se staly před méně lety, než tomu tak doopravdy je. A příkladem je potopení lodi u italských břehů Costa Concordia. Já jsem totiž přišla s tím, že na Netflixu je nový dokument, nový film.
1: Ano, a je přesně o téhletý situaci, kdy teda 13. ledna 2012 narazila luxusní Costa Concordia u pobřeží Itálie na skálu, převrátila se tam na bok a během pár hodin vlastně lidi bojovali o život, mysleli si, že jedou na jednu z nejlepších dovolených svého života. Na palubě tam bylo přes 4000 lidí. A v tom dokumentu mluví konkrétně dva páry a jedna slečna, který na té lodi byli, přežili, bojovali o život i s tehdy půlroční dcerou, jo? Třeba některý z nich. A muselo to být teda naprosto šílený.
0: No, ono to bylo vlastně celý tak trochu bizarní ta nehoda, protože, jestli se nepletu, jak se jmenoval, Francesco Schettino,
1: kapitán.
0: A on se chtěl pochlubit nějakému kámošovi, který byl na břehu, že teda se tou lodí propluje.
1: Kolem nějakého ostrova.
0: Švihnul to tam, normálně to tam potopil a on pak nějak utek, ne?
1: Jo, on vlastně strašně dlouhou dobu tvrdil, že tam byl jenom výpadek proudu a že vlastně do vody neteče. A kdyby na začátku rovnou přiznal tu pravdu, tak mohlo být všechno úplně jinak a nemuseli být žádný ztráty na životech, kterých bylo asi 30, si myslím.
0: Prýma chlap, no. Tak mě spíš jako fascinuje to, že to je 12 let. Já bych řekl, že to je třeba...
1: 14.
0: Nebo 14 dokonce, že to je 14 let. Já bych řekl třeba, že to je tak 5-6 let zpátky. A vlastně si říkám, proč to tak je, že vlastně tady ty události, tady ty milníky, že máme pocit, že se to stalo před méně lety, než tomu tak doopravdy je.
2: Tak důvodu je samozřejmě hned několik. Podíval jsem se na internet.
0: Aha.
2: Je to především proto, že čas se zrychluje v poměru k našemu životu. Jo? Vysvětlím. Když je ti 10 let a uběhne 5 let, tak to je 50% tvýho života. Prostě strašně dlouhá doba, proto se to, když si dítě zdá jako strašně dlouhý časový úsek.
0: Aha.
2: Zatímco když už ti je 50, tak je těch stejných 5 let už jenom 10% tvýho života. Proto ti to přijde jenom jako malá výlet.
0: Že to utíká takhle rychleji, takže čím jsme starší, tak tím to rychle utíká.
2: Mám tady ještě jeden docela zajímavý bod, že mozek ukládá rutinu úsporně. Budu tady doslova citovat. Když se dny podobají jeden druhému, nevytváří tolik výrazných vzpomínek. Ohlédnete se zpět a máte pocit, že to bylo nedávno, protože mezi událostmi není mnoho mentálních milníků. To znamená, když budeš mít třeba celý měsíc úplně rutinní stereotypy, budeš furt chodit do práce stejným způsobem, nebudeš nic moc zažívat, tak za ten měsíc ti přijde takhle, že to uteklo. Zatímco když budeš pořád něčeho nového, bude se vytvářet takový ty mentální milníky, tak to bude připadat, že to je mnohem další období.
0: Takže vlastně v rámci zachování naší představy o životě, takové to lepší, bychom si mohli ty časy tady měnit, že bychom vysílali třeba jeden den, 6 až 9, pak třeba 12 až 15. Co?
2: Ještě bychom nemuseli vstávat.
0: Pojďme na muziku. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio a dokument Costa Concordia na Netflixu.
2: 14
0: doporučujeme.
2: Let, tyjo. They say

Take one look at you, you're taking me out.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mobily mají ve školách skončit. Vláda podpořila návrh, který zakáže používání mobilních telefonů v mateřských a základních školách i na nižších stupních gymnázií. Děti by je nesměly používat po celou dobu pobytu ve škole, výjimkou budou jen výuka, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby. Pokud návrh projde parlamentem, začal by platit od 1. září 2027. Déšť zmírnil sucho, problém ale zůstává hlouběji v půdě. Srážky z minulého týdne doplnily vláhu v horní vrstvě půdy na většině území Česka. Dva nejhorší stupně sucha díky tomu prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Ve vrstvě do 1 metru ale půda zůstává dál výrazně vysušená. Podle odborníků se navíc může stav v příštích dnech znovu zhoršovat, protože výraznější déšť se neočekává. Madrid slaví mistry světa, v ulicích španělské metropole oslavují druhý titul v historii podle úřadů téměř 2 miliony fanoušků. Fotbalisté projeli městem na otevřených autobusech a večer pozdravili příznivce z pódia v centru Madridu. Ještě předtím je přijal španělský král Felipe VI i premiér Pedro Sanchez. Španělsko získalo titul mistrů světa po finálové výhře nad Argentinou a navázalo na zlato z roku 2010. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Hojně využívané parkoviště před bývalými městskými lázněmi na náměstí Svobody ve Znojmě je od včerejška zavřené. Stopka pro motoristy tady potrvá do konce července, a to kvůli dokončování nájezdů, pokládce asfaltu a úpravám autobusových zastávek. Uzavírka zároveň souvisí se závěrečnou fází rekonstrukce náměstí, které má být průjezdné od srpna. Proměnlivé bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Ráno a dopoledne nabídne polojasné nebe a odpoledne sem tam mraky a možná i přehánky. Naměříme nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ráno.
8: Krásný úterý. Snídaně
7: šampionů. 7 hodin, k tomu 3 minutky. Michal, Jasmin a David s vámi. My vám přejeme hezké ráno. Já bych chtěl říct, že oficiálně patřím do klubu starých lidí. Já jsem o víkendu dosáhl důležitýho milníku. Napadá vás, co by to mohlo být?
5: Tak schválně necháváme se podat.
7: No, já to neprozradím teďka, nenapadá vás nic.
8: No tak nic novýho, no.
7: No tak po písnici. Miraj, vedle tebe usínám, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: tohle se hodí. Vedle tebe usínám, Miraj, na Hit Rádiu. Já jsem se s váma chtěl včera podělit o historku z víkendu, zapomněl jsem na to, musím se k tomu vrátit. Pojďme si představit situaci. Zpátka na sobotu, jdu spát v 10 večer. O 1:30 ráno mě a moji dívku probudí hluk od sousedů naproti z terasy. Popíjeli tam, měli tam nějaký mecheche, tak jsme zase usnuli za chvilku a za 10 minut zase probuzení, protože se někdo nahlas smál. Až mi ve 2 ráno bouchly nervy, vyletěl jsem na terasu, něco jsem tam začal křičet a byl klid tu chvíli, jo. Proč to říkám? Není to nic chlubení, ale spíš vlastně, když jsem se vrátil do postele, tak samozřejmě adrenalin, já jsem nemohl další asi hodinu a půl usnout, ale to hlavní je to, že jsem zjistil, že jsem fakt starý. Mně se to nikdy nestalo. Já se vlastně teďka považuji, že jsem v klubu takových těch bouchačů s metákem do stropu, ještě že díky bohu nad námi nikdo není. Jo? A vlastně já jsem prožil tenhle milník. Jo? Už jste to nikdy zažili?
1: Že bych takhle jako někomu zkazil akci, jo, nebo zkazil party.
0: No ale nejhorší na tom je, že já jsem ten poslední, kdo by to nechápal, já to jako rozumím, že se lidi chtějí bavit, jo, ale vlastně chceš spát a víš, že ještě ráno stáváš a teďka tam dělali jako hluk a bavili se, já si říkám, tak jako chápu to, bavěj se jako dobrý, jo, ale pak fakt v ty 2 hodiny najednou ohlasitej smích a to bylo, jak když normálně hodíš červený hadr na bejka a já jsem prostě vylít na ten balkon a jako slušně, jo, jsem křičel, teda.
2: Ale tohle, to, co prožíváš ty, tak to si aspoň mohl nějakým způsobem zastavit, ale já to prožívám taky s tím, že tam máme kruháč pod oknama, kde teda nějaký chlapy každý večer, každou noc a přesně klidně je ve 2 ráno, když tam nikdo nejezdí, samozřejmě driftujou a já s tím nemůžu nic dělat, nemůžu jim tak řvát,
0: se dostaneš, až teda budeš starší, až se dostaneš do té mojí staré fáze jako já, tak tam nahážeš řepíky, že jo?
2: Já už chtěla házet vajíčka po nich, já jsem byla fakt vytočená, ale ještě se nic nestalo.
0: Pane bože, no tak já jsem teda zažil a vlastně to už bylo podruhé, když jsem fakt zjistil, že jsem starý. Poprvé to bylo v 25 na maturitním plese, to si pamatuju, když jsem tam přijel a oni mi začali vykat, ne, když jsem mu tam žel moderovat. Já říkám, prosím vás, jestli mi nebudete tykat, tak já odjíždím, jo. Tak vykají vlastně doteď, no.
2: Tak máte i vy nějaký takovýhle moment, kdy jste si uvědomili, že už jste vlastně starší kusy?
0: Davide, ty máš nějaký takový milníček?
1: My jsme byli nedávno ve Varech na festivale a taky. Pamatuju si, když jsme tam dřív jako kalili prostě do noci a teďka já i moje starší sestřenice, tak kolem půlnoci jsme si říkali, hele, budeme si radši lehnout. Zítra, ať se krásně vyspíme, zítra je taky den, víš, jako ať jsme prostě v pohodě. Takže taky jsem si říkal, pane bože, už je to tady. No.
0: Takže my ty milníky tady máme za sebou, někdo dvakrát, někdo teda poprvé, tak by nás zajímalo, jak to vypadalo u vás, kolik vám bylo a co byla teda ta věc, kdy jste si řekli, tyjo, já už jsem fakt ale starý nebo stará. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777 a budeme samozřejmě rádi i za SMSky na stejné číslo. Tohle jsou Last Good Night a taky úterní Hit Radio. Dobré ráno.

0: Chris My Husband. Tohle hraje 7 hodin, 15 minut. Dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, vrátíme se k tomu, co jsme řešili. Já o víkendu jsem zjistil, že patřím do kategorie starý bručoun, co chce mít svůj klid. Ve dvě ráno jsem musel okřiknout sousedy, co měli naproti na terase obří mejdan a nedalo se spát. A myslím si, že to ocenila celá ulice. Tak jsme se ptali vás, jaký okamžik byl ten zlomový, kdy jste si řekli, a už jsem opravdu starý nebo stará.
1: Lenka píše, dobré ráno, je mi 32 a asi 2 měsíce zpátky jsem vyběhla na sousedy nad náma, kteří měli dětskou slavu. Jsem celkem tolerantní a chápavá, když je před 22. hodinou, ale potom se tam hodinu v kuse skákaly děti ze sedačky, jsem to fakt nedala. Jo, jsem stará, ale pak byl celkem klid.
0: No počkej, takže bylo před 22. nebo po 22. To už asi spaly ty děti, ne?
1: Je tolerantní, když je před 22. Ale tohle pokračovalo
0: chápu,
1: dál.
0: Chápu, rozumím. Další zpráva. Ránko týme, je mi 38 a mám to tak poslední cca 4 roky, že když je nějaká akce v pátek, tak nejdu. Po celém týdnu v práci a vstávání ve 4.30. Chci mít v pátek klid, sedět na dvoře, poslouchat rádio a odpočívat, včas se navečeřet, umít a zalehnout jak normální slušný člověk. Ale jaké akce v sobotu, to se mi pak hned jde líp. Hezký den, David z Brna. PS, doufám, že vám konečně nahraje hlasovku. Ahoj, tady Tomáš. Tak Tomáši, slyšíš, že naši posluchači chtějí hlasovku i od tebe, tak čekáme na to.
1: Ivče píše, dobré ráno, šampioni, já už v uvozovkách starý kus, jsem asi delší dobu, jsem tolerantní, si myslím, ale když vám pod okny v neděli večer začne pouštět někdo cirkulárku, nebo co to bylo, a to bydlím v centru města a trvá to do půlnoci, asi si dovedete představit, jak se to v noci rozléhá. Já po dlouhém váhání zavolala měšťáky a byl klid. Zdravím všechny, Ivča.
0: Děkujeme za vaše zprávy a vzkazy, nicméně Jasmin, ty jsi tam nepochlupila, kdy byl nějaký ten milník u tebe.
1: U mě to bylo radost ze sázení bylinek a rajčátek na balkon a jahůdek a čili papriček, jo, a dokonce jsme zasadili strom s přítelem a takovýhle věci, nebo vysavač, když najednou k narozeninám místo, já nevím, co chtějí jiný holky, kabelky, když dostanou vysavač, no ježiš, to je bomba.
0: A k těm kytkám vydrželo to nebo chcípli?
1: Jak který? Teďka podovče to některý nedali, no holky.
0: Rozumím.
1: Hodinky.
0: Pojďme na muziku. Alok, Bruno Mars. Teda Bruno Martini a Ziba. 7 hodin. 18 minut, to je Martini, ne Bruno Mars. Hear me now. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle je Alok a Bruno. Bruno Martini taky zíbá na Hit Radio. Dobré ráno vám všem. Už za malou chvíli budete moct vyhrát parádní pobyt na Šumavě, konkrétně v historickém centru Sušice. O tom bude rychlá pětka chvíle po půl osmé, tak na to rozhodně počkejte, taky přehodíme další hity. Na co se těší, to jsou Linkyni. Nebo třeba tohle. Sia. No a taky vrkneme na dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak krásné ráno z Hit Radia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelný hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží hora.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na obchvatu Bohumína u odbočky na Kyjov zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Silnice je neprůjezdná. Uzavřen je i nájezd na hlavní tah na Břeclav z centra Hodonína. Moc to tam nehoňte.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Za minutu půl osmá, tohle je Sia, tohle je taky Hit Radio. Krásné ráno vám přejeme, my jsme Michal, Jasmina, David. No a David pro vás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Každý desátý český teenager je závislý na digitálních technologiích. Děti kvůli tomu bývají unavené, uzavírají se do sebe a ztrácejí zájem o kamarády i koníčky. Protože je dětských psychologů a psychiatrů nedostatek, s podobnými případy stále častěji pomáhají praktičtí lékaři.

0: Sporta a Wellness. Je to její rychlá pětka z Šumava Kart. A dneska soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice.
1: To je ideální výchozí bod pro výlety do západní Šumavy. Taky tam je součástí pobytu relaxace v privátním wellness, pivní lázeň a finská sauna.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednomu zavoláme a tu možnost dostanete teď. Petr Bič Project. Hezké ráno.

0: Garbage Project. Tohle jsou hity pro úterní ráno na Hit Radio v 7.34. No a my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka. Dnes soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness.
1: Rychlá pětka.
0: V historickém centru Sušice, ale součástí výhry je také Šumava Kart.
2: Pokud neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svého pobytu využívat řadu dalších výhod a bonusů u nějakých zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: A tohle dost možná vyhraje Tomáš, který je na telefonu. Tomáš, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nejenom Tomáš, ale ty jsi i Filip. Jak ti máme říkat, Tomáši nebo Filipe?
3: Tomáši.
0: Prosím tě, řekni nám, my jsme se tady o tom bavili ve studiu, jaký to je, když má někdo jméno a příjmení taky vlastně křestní jméno. Jak často se ti stává, že musí říkat, že Tomáš je křestní a Filip je příjmení?
3: No, je to častější, než byste se možná mysleli, no, je to velmi často.
0: To je brutální. No tak, Tome, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi stojí Koloseum?
3: V Itálii.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tome, jak zní název české hymny?
3: Kde domov můj?
0: Mhm.
1: Otázka

0: otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje největší poušť v Africe? Samara nebo Sahara?
2: No, tak asi ta Sahara.
3: Je to tak.
0: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Tomáši, budeš vědět, kolik stupňů má pravý úhel?
2: 90.
3: Ano. A pátá?
1: Který měsíc má nejméně dní?
2: To by měl být únor.
3: Naprosto správně.
2: Jo.
3: Tome, je to tvoje. Vyhráváš pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice a taky Šumava Card, takže si z Prahy uděláš výlet na Šumavu.
2: Super, tak to jsem fakt nadšenej. Děkuju moc.
1: Moc ti gratulujem.
3: Tak moc gratulujem, ještě nám řekni, co tě dneska čeká. Máš to hodně?
2: Dneska jsem zrovna na cestě ke klientovi do Nymburka, takže klasický takový pracovní den.
3: Pracovní den. No tak opatrně na cestách, víme, jak to tam vypadá. Všechno posíláme, moc si to uží a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
2: Díky moc, mějte se krásně. Ahoj.
1: Ty, čau, čau. Ahoj.
0: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na

0: na Hit Rádiu. 7:39. Dobré ráno. Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, jenomže co když to jablko spadlo k úplně jinému stromu? Máme tady příběh z Ameriky, kde se řeší naprosto neuvěřitelná věc. Kvůli chybě zdravotní sestry si dvě rodiny před 38 lety odnesly z porodnice úplně cizí miminka. Nikdo o tom neměl tušení, dokud jeden z mužů nedostal k Vánocům test DNA. Jo, co mě teda pobavilo, je, on čekal, že zjistí, jestli má irský předky, a místo toho teda zjistil, že nemá ani správní rodiče. Nakonec teda našel toho muže, se kterým byli prohození, vyrůstali jenom pár kilometrů od sebe, chodili do stejných škol, ale každý žil jiný život, který měl patřit teda tomu druhému.
1: To je taková jako, no, nebo záleží, jak to vezmete, no, ale myslím si, že noční můra, ať už každýho dítěte nebo rodiče, jo, takováhle záměna.
0: Tak schválně, vy, kdo nás posloucháte, jste po mámě anebo po tátovi? A nebo si po tomhle příběhu ten test DNA radši ani zkoušet nebudete, co? Ale možná, jestli vám doma celý život říká, že jste černá ovce rodiny, tak možná jo, jenom jste spadli do úplně jiného stáda. Za chvíli vám spadne doslova do klína další parádní muzika Nickelback, Rockstar, taky Zara Larsson. No a stavíme se i na cestách, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cestě, buďte maximálně opatrní na D1 na 225. kilometru směrem od Brna na Vyškov leží na vozovce sražený srnec. Dejte tam pozor.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Reklama na oděvní společnost, tohle je Zara Larsson na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Ne každá chyba je vlastně špatná. A jak zpívá Eva Farná na svém novém albu, co i když ty špatný kroky můžou být i správný. Tak to se stalo tohle. Jeden tatínek po narození syna posílal rodině radostnou SMSku, jenže udělal chybu a přepsal jednu číslici ve svém nebo v tom telefonním čísle, kam to chtěl odeslat, jo. Takže místo s příbuzným ta zpráva dorazila úplně neznámému týpkovi, který se jmenoval Denis. A Denis samozřejmě mohl udělat to, že mu přijde ta zpráva a buď to nechá úplně bejt, anebo si řekne, napíše tomu člověku, máte špatné číslo. Ale Denis, Denis a jeho brácha vyrazili nakoupit plínky, dárky a vyrazil novopečený rodiče navštívit do porodnice. Opravdu, jo, tohle udělal, nemusel dělat vůbec nic, mohl prostě jenom tohle napsat a on vyrazil, nakoupil to všechno a dokonce se z nich pak stali dlouholetý přátelé na to konto.
0: Představ si tu situaci, máš po porodu, seš na pokoji a na dveře ti zaklepou dva cizí borci s krabicí pampersek, jo, a říkají, čau, nám přišla SMSka, že je tady Mejdan, kde je ten malý oslavenec?
1: No kde ho máte? Ne, fakt je to hezký.
0: To je moc milý, tak za mě je tohle nádherný důkaz toho, že když pošlete SMSku na špatný číslo tady v Česku, tak dostaneš jako vynadáno, jo, sekec mazec, ale v Americe tam získáš dva nový příbuzný. Tak zdravíme do Ameru, no a my posíláme k vám všem, kdo nás ladíte chvíli před osmou další skvělý hity. Tohle je Gustavo Lima, balada, hezké ráno.

0: Pastor, joga a mão pra cima e balança!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sklizeň letos pokračuje výrazně rychleji než loni. Zemědělci už mají pod střechou přes 30% obilnin a zhruba třetinu řepky. Ve stejnou dobu před rokem přitom kvůli deštivému počasí stihli sklidit jen zlomek úrody. První letošní dožínky uslaví na Břeclavsku, kde je sklizeň hotová. Podle ministerstva zemědělství postup sklizně urychlilo příznivější počasí v posledních dnech. Česko nemá vlastní ochranu proti balistickým raketám. Před střelami dlouhého doletu se ale může spolehnout na společný systém protivzdušné obrany NATO. Ten propojuje radary, stíhačky i protiraketové systémy členských zemí a nepřetržitě hlídá evropský vzdušný prostor. Důležitou roli hrají také americké základny v Polsku a Rumunsku nebo systém Patriot rozmístěný v několika evropských státech. Podle odborníků je pro Česko velkou výhodou i jeho poloha ve středu Evropy, daleko od východní hranice NATO. Experti kritizují zákony, které podle nich pomáhají Babišovu biznesu. Podle některých právníků a politologů mohou chystané změny zvýhodnit firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem. Jde například o návrhy týkající se zemědělství nebo zdravotnictví, které by podle kritiků mohly prospět společnostem Agrofert nebo Symbiol. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl středem zájmu. Kvůli dotacím pro Agrofert ale dál pokračují spory i vyšetřování na evropské úrovni. O navrhovaných zákonech ještě budou rozhodovat poslanci a senát. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Brno má víc než 1000 let. Nový nález kostí datuje město před rok 1000 našeho letopočtu. Odhalili to brněnští archeologové, kteří nechali v laboratoři otestovat lidskou kost nalezenou na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Archeologové znají dvě nejstarší kamenné stavby Brna. Rotundu v areálu starobrněnského kláštera a druhou ve Vídeňské ulici. Obě jsou z 11. století. Ráno a dopoledne polojasné, odpoledne sem tam mrak a možná i přehánky. Takové bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Ahoj.
11: Krásný úterý.
15: Snídaně šampionů.
14: Jsme moc rádi, že jste si nás pustili k tělu. Máme pro vás spoustu dalších písniček.
11: A za chviličku se taky dozvíme, jaký je největší vztahový stres test.
14: Stres test? Tak na stres test počkejte. Teď strestáme Erika Price. Call on me, 8.03, hezké ráno.
1: Hit Radio City Brno.

0: Pět minut po osmé vám přejeme hezké ráno. Tohle je Erik Pritz na Hit Radio.
1: Existuje jedno takové nepsané pravidlo vztahu, že když jedete autem třeba na dovolenou, tak první hodinku, dvě jste zamilovaný a po čtvrtý hoďce už přemýšlíte, jestli to zvládnete, tu společnou cestu, jestli se nekuchnete vzájemně, jo. Tak ve Francii se jeden pár vracel z dovolený a ta hádka v tom autě došla tak daleko, že chlap zastavil na krajnici dálnice, partnerce řekl, ať vystoupí a odjel. A ne jako na benzínce, ne na parkovišti, ale prostě u svodidel vedle projíždějících kamionů, jo.
0: Ta ho asi solidně vytočila teda.
1: Já jsem si vzpomněla na příběh bývalýho přítele, který mi to vyprávěl, že takhle babičku děda vysadil, že ho štěvala dědu.
0: Já myslím, že on vysadil babičku.
1: Že děda jel s babičkou autem a prostě furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
0: Jako takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
2: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
0: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, jo. Že by si zmáčnul z čulíka.
2: Ale představ si to, že jedeš prostě na dovolenou do Chorvatska, zastaví tě policajti a kouknu se na ten tachometr a řeknou, vy už jedete přes čas, prostě 80 kilometrů, to je prostě hrozný riziko hádky, že jo?
1: Nebo opravdu je to auto největším stres testem podle všeho a i co se týká třeba navigace, tam vznikají hádky, že jo? Nebo kdy jste se hádali v autě?
0: No, já ještě k tomu borci teda, co vysadil tu svoji ženu, tak myslím si, že hláška v navigaci přepočítávám, to známe všichni, jako dostala úplně jako jiný rozměr. A když jsme se pohádali v autě, nebo na co se ptala?
1: Co stálo za nějakou jako větší hádkou v autě? To nám napište vy, naši posluchači, 777 937 777 a my se tady taky můžeme rozpomenout do té doby.
0: Zkusíme se rozpomenout, vy nám to samozřejmě můžete nahrát na tohle číslo, které říkala Jasmin, i jako hlasovku a my vám teď něco napíšeme na cizí zeď. One Man Show Foundation na Hit Radio 808. Jasmin, co je?
1: Už prý to chodí. Děda můj taky udělal. Píše bránka.

0: Hity, Hit Radio za 9:15, krásné ráno, šampioni s vámi Michal, Jasmina, David. Měli jsme tady příběh, jak muž vyseděl svoji ženu. Ne na dálnici, ale ne na benzínce, ale prostě na dálnici a nechal jí na pospas. Tak. A ptali jsme se vás, jestli vás váš partner někdy vytočil tak, že jste ho třeba někde nechali.
1: Zřejmě nás poslouchá ještě můj brácha, protože mi na konci toho vstupu minulýho psal, jo, o mým dědovi. Můj děda byl mlynář a ve stáří si našel přítelkyni Marii a brácha mi teďka píše. To udělal děda Honza, když tě slyším. Jednou takhle Marii vyhodil ve mšeci, že už na ní neměl a prostě odjel na mlejn. To je vtipný. Děda byl tak hodný, mě by to vůbec nenapadlo, že něco takového.
0: Mně se líbí, jak se takhle vlastně přes rádio dozvídáš o svý rodině spoustu jako nových věcí. Jo. Přišlo od vás opravdu hromada zpráv. Až mě mrzí, že nestihneme přečíst a pustit všechny hlasovky. Tak pojďme třeba na tu od Matese. Dobré ráno, jezdím nákladňákem a občas přítelkyně se mnou a v té malé boudě spolu dokážeme strávit i týden a pak se pohádat kvůli vaření na víkend. A k tomu vysazení z auta, takhle jsem vysadil ségru i se švárou uprostřed polí i s kufrem, odjel na 15 minut za 3 zatáčky si odpočinout a pak jsem se pro ně vrátil.
1: Kamila, pamatuje, jak taťka vysadil jednu vesnici před naším městem mamku, když mu mluvila do řízení, že jede rychle. Tímhle mi můj přítel pořád vyhrožuje, takže oni to fakt dělají, lidi, dobře. Bylo to v zimě a jeli jsme z vánoční návštěvy příbuzných. Dojel domů, vysadil mě a brášku a jel zpátky pro maminku. Už si nepamatuju, jestli čekala na místě nebo mu šla naproti, ale vždy si na to vzpomenu, když tou vesnicí projíždíme. Už je to tak před 50 lety.
0: To je skvělý. Myslím si, že tě taky čekají zajímavé věci, Jasmin. Další zprávu, kterou tady máme od Míši. Ahoj, tak naši jsou v tomhle naprostí přeborníci. Běžně se stává, že se pohádají a to ještě ani nevyjedou z ulice. Stačí málo, dej si, co ti tak trvá a už jsou v sobě, pak kus cesty pohoda a za chvíli zase. Zřejmě jim nesvědčí uzavřený prostor, na dovče vše v pohodě, vlezou do auta a jsou zase v sobě.
1: A ještě dáme třeba zprávu od Lucie. Hezké ráno, my se v autě pohádali v pátek kvůli umístění autosedačky jednoročního dítěte. Partner mě zkoušel z technických argumentů, proč by neměla být autosedačka umístěna vpředu. Obecné pravidlo je mít jí umístěnou vzadu za spolujezdcem. To jsem mu tvrdila a nechtěl to přijmout. Já už to po celé jízdě z Kláštera nad Jizerou do Mladé Boleslavy nevydržela. Byla jsem ráda, že po zastavení vozu můžu prásknout dveřmi. Dala jsem si záležet. No a v sobotu uznal, že jsem měla pravdu. ChatGPT mu to potvrdil.
0: Ježiš, ale vy jste v tomhle dobrý, vy ženy. To teda se vás musím zastat, když my chlapi jsme takovýhle rejpaví a jakože všem rozumíme, tak vy se nejdřív jako hádáte a pak přijde takový to, že si řeknete, to nemá cenu, já mu to odkejvu. Máme tady ještě hlasovku od Monči.
2: Dobré ráno, takže nedopadlo to nakonec vysazováním z auta, ale po půl roce jsme s bývalým přítelem jeli na dovolenou do Chorvatska. A tak nějak jsme věděli samozřejmě, kdo co poslouchá, ale on měl na cestu připravený playlist o 20 písničkách hip-hop, který jeli furt dokola, celou cestu, celých 12 hodin. Takže po nějakých 4 hodinách už jsem jako docela měla nervy na něj, ale naštěstí jsme to vyřešili v klidu, on zapnul rádio a pokračovali jsme dál.
0: Mončo, děkujeme za zprávu, pochopili jsme, že máš ráda hip-hop, tak bychom si tam mohli jednu věc dát. A my jsme vlastně taky pasažéři, jedeme v tom s váma, akorát nás teda nevyhodíte, maximálně nás můžete přepnout, ale tohle si přepnout rozhodně nezaslouží. Chaos, vodopády, 8 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: Nevím jak vy, ale já tohle naprosto miluju. Myslím si, že Monča, která nám posílala hlasovku, nás za tohle nevysadila. Myslím, že i vás to potěšilo. A co by vás mohlo potěšit nejenom na cestách, v autech, je další skvělá muzika. Teddy Swims, Lose Control. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v provozu. V Brně Medlánkách v Hudcově ulici došlo k nehodě, počítejte s omezením. Místo je průjezdné s opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Damiano David, The First Time na Hit Radio. Minutu po půl deváté, tohle zní sakra dobře, hezké ráno. David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lvici Elsu zabavenou Carlosovi Vémolovi už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Po měsíční karanténě se poprvé objevila ve venkovním výběhu. Chovatelé se teď snaží dostat šelmu zpět do ideální kondice, protože má nadváhu způsobenou hormonální antikoncepcí. Larry přivítal už 7. britského premiéra. Legendární kocour, obyvatel Downing Street číslo 10, čekal na příchod politika přímo před sídlem vlády. 19-letý kocour je oficiálním vrchním Michelovem britského premiérského úřadu. Autonomní taxík v Kalifornii odvezl výtržníky přímo k policii. Dva 15-letí mladíci uvnitř vozu pili alkohol a z oken stříleli vodní kuličky. Operátor je díky kamerám odklonil na parkoviště, kde už na ně čekali policisté.
0: To bylo takzvaně doporučeně. Balík do ruky. Jo? Ale když o tom přemýšlím, ono se říká, že zrada bolí nejvíc od kamaráda. Vlastně říkalo se, když tě teda může podělat taxík. Ale náhodou jako ta technologie není úplně špatná někdy. Si myslím.
2: To třeba?
0: Náhodou. No tahle technologie, že to prostě doveze ty zlodíčky a vandaly přímo policii.
2: Já myslím, že máš připravený nějaký joke.
0: Ne,
2: ježiš,
0: to vůbec. To vůbec, jaký joke, to já nedělám tohle. Ale pojďme dělat jednu věc a to vrátit se na diskotéku. Máme tady pro vás instantní návrat do roku 2002. Tohle je skvělá Verona. Myslím si, že tohle velice dobře známe všichni a že vás to potěší stejně jako nás tady ve studiu. Verona, náhodou Hit Radio 8.33.

0: remixu od Felixy Hayna na Hit Rádiu. Dobré ráno. Wait for me to
1: come home. Pamatujete si, co vás trápilo třeba v takových, dejme tomu, 12 letech? Jestli vás vezmou do fotbalu, jestli můžete být venku do 8, jestli vám táta nebo máma nesní tu Tatranku poslední?
0: Ve 12 letech? Já teda snažím se vzpomenout, už to je hodně let zpátky, ale co mě nejvíc trápilo ve 12 letech? Já nevím, jestli se líbím holce z vedlejší třídy, asi si myslím. To bylo takový největší trápeníčko. A pak si stejně vybrala toho Frantu.
1: Tak dneska odborníci říkají, že děti už kolem 12. roku prožívají něco, co připomíná krizi středního věku.
0: Počkej, jako proč?
1: Proč? Já si myslím, že zatím můžou jako sociální sítě, který mají hrozně brzo. Že
0: jo? Jo, takhle, jakože, no tak jasně, jako není divu, když máte za sebou kolik, 5 let na Instagramu, 3 rozchody na Snapchatu, jo, a pak nevím, jako řešíš, proč to video na Instači nebo na TikToku má jenom 10 lajků, no, to se pak odpočívá těžko.
1: Ale všechno má v dnešní době takový jako líbivější v uvozovkách názvy. My jsme měli pubertu, oni mají krizi středního věku, 12.
0: Ale ty děti jsou prostě strhaný, jako tím mládím, to je hrozný. Ale hele, už se vám to krátí, od příštího roku zakázaný mobil ve školách. Krizička pomine. Ježíš, a já teďka slyším ty děti, jak mami, prosím, přelaď to, tady toho vola poslouchat fakt nebudem. Tak už zarou děti. Za malou chvíli. Kelly Clarkson, taky Nico Santos a Fastboy na Hit Rádiu. Tak dobré ráno, šampioni a děti.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.
9: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.

0: Nico Santos. A Fast Boy, tohle je Hit Radio snídaní šampionů 8.51. Dámy a pánové, pozor, pokud máte nějaký super zážitek z kempu, tak ho napište k nám na web, protože tento týden můžete vyhrát poukaz na produkty značek Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Mimochodem na produkty máte doživotní záruku, mají maximálně promyšlené detaily a prémiové materiály. No a pro inspiraci nám třeba tenhle příběh poslal Jirka.
1: Tak my jsme si před 5 lety řekli s 12letou dcerou, že vezmeme kola a pojedeme někde pod stan. Navrhnul jsem Morava Camp u Mohelnice. Zbalili jsme si kola a stan, který měl naposledy syn. Ptám se, jestli není roztržený a je v pořádku. Ano, vše je v pořádku. Nabalili jídlo a věci na kempování, no a vyjeli jsme 150 kiláků za dobrodružstvím pod stanem. V kempu jsme našli super místo v blízkosti bazénu. Já jsem vybaloval stan a Vicky, dcera zřejmě, foukala lehátka. Šok jako blázen. U stanu nebyly žádný tyčky, takže jsme rozložili lehátka na to deku a večer po super dni si lehli a přikryli se stanem, protože jsme přeci jeli pod stan.
0: No tak jasně.
1: Na druhý den odpoledne nám žena poslala tyčky, co zůstaly doma po pracovnících firmy, co pracovali poblíž. Jenže moje sladká Vicky řekla, že sranda je spát pod stanem, a tak jsme zůstali 3 dny celý kemp ještě takhle a pozorovali nás ostatní kempaři a litovali. Nevěděli ale, že si to užíváme.
0: Já tohle naprosto chápu, protože chlapi, vy, kdo máte dceru, tak prostě co dcera řekne, no tak prostě dobře, budeme spát prostě pod stanem, jak se to dcera umane.
1: A mně se líbí, jak se to vyvrbilo, že se vám to nakonec líbilo mnohem víc, to je super prostě.
0: No a třeba tenhle příběh už v pátek vyhraje, jak bylo řečeno, poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit i vy, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, tam najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Shy. Tohle je poslední song úterní snídeň šampionů. Vy si dáváte Hit Radio, no a samozřejmě další songy vám můžeme slíbit i po deváté. Naši kolegové vám zahrají třeba Alesso a Toulou, Benson Boone, Imagine Dragons a my se jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, užijte si zbytek úterý, jsme rádi, že jste tady byli dneska s náma.
0: Zbytek úterý, děláš, kdyby bylo pět odpoledne. Zvládněte to dneska v práci.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A my se na vás samozřejmě těšíme zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Ahoj, tak ahoj. Tak ahoj.
3: No a teď v 8 hodin 57 minut a 40 sekund se na vás těší Ondra Blaho. Startuje dopoledne na Hit Radio City Brno s tím nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. Začneme nedaleko od Brna v Hradčanech v Drásové ulici. Drásovské, pardon. Tady havarovalo osobní auto a provoz je omezen pouze mírně. Problémy jsou ale taky před Hodoníněm ve směru z Ratíškovic, kde bouralo osobní auto s nákladním. Tady se připravte na zdržení. Na trase z Uherského Hradiště na Brno, konkrétně před omezením u Křižanova, se vytvořila 2-kilometrová kolona, takže tady počítejte se zdržením. No a ještě přidám sjezd z D1 ve směru na Vyškov u odbočky na Rousínov. Tady vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut. Počítejte s omezením a zdržením jen do 5 minut. Jinak Brno, Blansko i Znojmo žádné aktuální dopravní nehody a komplikace nehlásí, takže vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda ústavnímu soudu navrhne, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO. Požaduje také, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. V Olešovické průmyslové zóně na Kroměřížsku přibývá zeleně. Zlínský kraj do ní investuje přes 14 milionů korun. Jaké rostliny tam najdeme, řekne za hejtmanství Jan Vandík.
10: Novou výsadbu tvoří převážně domácí druhy dřevin, kterým se v místních podmínkách přirozeně daří. Nechybí mezi nimi javory, habry, duby, lípy či třešně. Současně zde postupně vzniká více než 6 hektarů travnatých ploch a také centrální zasakovací průleh o rozloze přes 1,7 hektarů.
9: Ten pomůže zachytat dešťovou vodu. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla jsou odpovědí na nekalé praktiky Kanady. No a Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak crossou. Krejčí ztratil 16 setin na vítězného Brita Joseph Faklárka. Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla o 3 setiny rychlejší.
3: Brno a celá jižní Morava aktuálně hlásí teploty okolo 18 stupňů Celsia. Odpolední maxima by měla vyšplhat na nějakých 23. Podle aktuální předpovědi to vypadá, že by dneska pršet nemělo, ale víte, člověk míní a meteorologové mění. Takže počítejme asi tak jako vždycky, úplně se vším.
2: Hit Radio City Brno.
3: Dnešní odpoledne odstartujeme ochranou české, respektive moravské přírody, ale taky skvělou muzikou. Tak pěkné dopoledne.

Krásné úterní dopoledne z Rádiem City Brno. Začínáme opět pozitivní zprávou a jdeme si pro ní do HKO Soutok, kde se bude nově hospodařit. Nový způsob lesního hospodářství nebo hospodaření, chcete-li, má v tomto desetiletí zachovat přes 77 tisíc stromů. Lesy České republiky a ochranáři zruší na 700 hektarech nejcennějších dubových porostů plošné kácení na pasekách. Místo přibližně 130 tisíc je kvůli obnově lesa pokácejí o skoro 2/3 méně, zhruba 52 tisíc. Těžba bude postupná, vitální a biologicky cenné stromy zůstanou v lese, v nejcennějších lokalitách se do porostů nebude zasahovat vůbec. Jeden z pisatelů psal, že by se tam neměl kácet ani jeden strom, že by měla být celá oblast vyhlášena za národní přírodní rezervaci a nechat jako prales bez všech zásahů. Na první dobrou to zní rozumně, to je jasný, ale vyhlášením NPR na celém území by vedlo k tomu, že by lužní les zhoustl, potemněl a unikátní dubový ekosystém se stovkami ohrožených druhů by během pár desítek let zanikl. Proto ochranáři i lesníci volí cestu šetrného prosvětlování a postupné obnovy. Já věřím, že odborníci vědí, co dělají a že ať udělají cokoliv, bude to ku prospěchu celé HKO Soutok.

0: Zavzpomínali jsme na megahit Macklemora, Ryan Lewis a Ray Daltona. You Can Hold Us, 23 minut po deváté v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno, ale dneska v úterý 21. července budeme vzpomínat ještě jednou, a to už za pár okamžiků, protože dneska by se dožil 47. narozenin. Za mě osobně jeden z nejlepších zpěváků a muzikantů novodobé historie české muziky. Možná už tušíte, o kom mluvím. Pokud ne, tak vydržte, za malou chvíli se k němu vrátíme a samozřejmě pustíme i jeho muziku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elite.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Rádio, když jedete na dovolenou.
15: Volám, volám, volám.
14: Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Ladíte Hit Radio City Brno s úterním datem 21. července. Tedy v den, kdyby své 47. narozeniny oslavil jeden z největších generačních talentů české hudební scény, David Stepka. O jeho mimořádném talentu a písních už bylo řečeno snad vše, takže já už to doplňovat rozhodně nebudu, protože si myslím, že to je zbytečný a že by za něj měla mluvit muzika. A také, než si pustíme jednu z mých nejoblíbenějších Davidových písní, Jericho, tak vám chci jenom doporučit film Neboj, dýchej a čaruj. I o něm už se toho napsalo hodně a tento film už je dostupný na platformě OnePlay. Takže pokud to máte, tak se rozhodně podívejte. Ten film je nádherný. Už k tomu nebudu dodávat vůbec nic. Možná, co mě vlastně mile překvapilo, tak tam jsou použité i záběry z brněnských city pikniků. Jestli si pamatujete koncerty Davida Stepky právě z koncertů Hit Rádií, tedy ze city pikniků, tak pár záběrů tam je, tak třeba se tam uvidíte. Tak přátelé, zdravíme Davida Stepku tam nahoru, děkujeme za jeho písně a pouštím je rychle.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful. V dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Máme úterý, já chápu, že to rozhodně nepatří mezi ty nejoblíbenější dny v pracovním týdnu, ale na druhou stranu je to taková motivace pro nás všechny zvládnout tento den bez ztráty na fyzickém či psychickém zdraví. No a společně se dostat do té druhé poloviny pracovního týdne. A pak už to jde všechno jako po másle a víkend se nezadržitelným tempem přibližuje, tak abychom ten dnešek zvládli i dál vám budeme hrát tu nejlepší muziku na úterní dopoledne. Pitbull a Chris Brown, Dermot Kennedy, Eva Farná s Mirajem, no a zazní taky legendární Offspring. Tak krásné dopoledne.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Legendární Offspring nás dostali až k 10. hodině dopolední. Teď už je na řadě nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si, přátelé, dávejte, v Hradecké ulici na Kruháči tady havarovala 2 osobní auta, provoz je částečně omezen. Kolona se zatím netvoří. Zkusíme na Veverskou Býtýšku, na příjezdu do Moravských Knínic došlo k nehodě, tady počítejte s omezením. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 na 0,5 kilometru ve směru od Bratislavy stojí u Krajnice osobák a nákladák. Po nehodě počítejte se silným provozem. No a na Vyškovsku u odbočky na Ivanovice na Hané ve směru z Medlovic tady došlo k nehodě. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš považuje za velké poučení z letošního summitu NATO, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. O letošní složení české delegace vedla vláda s hlavou státu několika měsíční spor. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinéry. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
11: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
10: Podle Kovandy nebyl cenový strop nafty a benzínu zrušen v tom nejvhodnějším okamžiku. Lidem by mohlo od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. No a do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fluhvirtové. Utkání je v plánu od 15:30 odpoledne.
0: 19 stupňů, takové počasí a samozřejmě jasná obloha. Takové počasí teď máme nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě. Odpolední maxima okolo 23, ve středu okolo 24 stupňů. Podle dostupných informací by dneska ani zítra pršet nemělo.
8: Hit Radio City Brno.
0: Bon Jovi, Kygo a Pink a taky jedno zásadní prázdninové téma. Tleskáte v letadle? Probereme to.

0: a její Runaway. Přátelé, jsou prázdniny, lítáme na dovolenou a teď v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno otevřu třaskavé téma. Tleskání v letadle. No a proč zrovna teď? Projížděl jsem internety a narazil na rozhovor se zpěvačkou Míšou Noskovou. No už je to 21 let, co byla v Superstar a byl to její asi jediný výrazný hudební úspěch. No a na muziku se jí neptali, ptali se jí na cestování a na to, jestli tleská v letadle.
1: Pane bože, kdo to vymyslel? Jako to opravdu, jako tleskání v letadle děláme jenom my, podle mě, ještě nějaký jako země, ale jako já jsem fakt cestovala hodně po světě. Fakt hodně. A jako vždycky, když někdo zatleská, tak jsou to Češi.
0: Já věřím, že s tím někteří asi budete souhlasit, ale já nabídnu opačný pohled. Já taky procestoval nemálo zemí, od Kanady, Spojené státy, Evropu, i dál na východ se mi podařilo dostat a neříkám, že jsem Čechy neslyšel tleskat. Ale společně s nimi jsem slyšel tleskat turisty snad z celého světa. To je jak ten fenomén ponožek v sandálech. Taky se říká, že to nosí jenom Češi. Ale víte, kdo to říká? Češi. Není země, kde bych na lidech ponožky v sandálech neviděl a česky rozhodně nemluvili. Tak prosím vás, kdy už konečně skončí to plivání špíny Čechů na Čechy? No ale zpět tleskání v letadle za mě. Pokud chcete tleskat a poděkovat tak personálu letadla za bezpečný přílet, klidně tleskejte, mně je to úplně jedno, já to vydržím těch pár sekund. Pokud nechcete, tak netleskejte. Takhle jednoduchý to je. No a ta otázka do placu je jednoduchá. Tleskáte při přistání vy? Natočte mi hlasovku na WhatsAppové číslo 720 890 848, ať to můžeme probrat, protože váš názor a vaše zkušenosti mě fakt zajímají.

0: pohodička, co? Tabáček. S kapelou Činasky 25 minut po 10. hodině dopolední. Teď už k té maximální pohodě. Chybí jenom něco dobrýho na zakousnutí, co? A nebojte se, i o tom dneska bude řeč, protože už za pár okamžiků nás čeká další kolo soutěže Nevaříme, posloucháme. Mimochodem dneska je Mezinárodní den nezdravého jídla. A to je další taková otázka do placu, jako co je vlastně nezdravý? Říká se ve zdravém těle zdravý duch a když vám něco udělá dobře v hlavě, tak to vlastně funguje. Já jsem totiž toho názoru, že pokud vám udělá v danou chvíli tu největší radost, pizza, něco smaženého a něco podle dietologů a odborníků nezdravého, tak je to skutečně nezdravé, když vám to pohladilo duši? Já si myslím, že není. Že to je možná to nejlepší, co jste si v danou chvíli mohli dát. Takže ať už takhle budete přistupovat k burgerům, steakům, salátům nebo čemukoliv jinému, co vám nabízí náš červencový partner soutěže Nevaříme, posloucháme, tak vám to udělá vždycky dobře. A já vám za chvíli nabídnu 5 kilo do této hospody gratis.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
4: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Vaříme, posloucháme.
1: Tak co nám Buffalo American Steakhouse Brno nabízí na meníčku dneska? Dneska máme úterý 21. července a na meníčku najdete tomatovou polívku se sýrem, steak z vepřové panenské svíčkové a nebo hanger steak. Jedno lepší než druhý, ale jenom jeden z vás půjde do Buffala úplně gratis. Poslední dobou se nám nějak daří, tak jsem si řekl, že to dneska udělám trošku složitější. Já zavolám někomu, kdo se registroval před 2 měsíci, kolem 20. května. A ten někdo je Pavel. Vy byste měli vědět, že my, jako Hit Radio City Brno, vám můžeme zavolat kdykoliv. Ráno, odpoledne, večer, pondělí, ve středu, v neděli a vy máte pořád.

0: Jeden a ten samý úkol.
1: Nevaříme, posloucháme.
2: Jo. A Pavel ten úkol splnil. Zvedl telefon, řekl nevaříme, posloucháme a já mu můžu gratulovat. Pavle, nazdár, tady Ondra Blaho, It Radio City Brno.
1: Nazdár, Ondro.
0: Nazdár, co děláš, jsi v práci?
1: Jsem v práci, chystám se na výlet po okolí.
0: Na výlet po okolí v pracovní době? Pracovní výlet po okolí. Oběd jsi s sebou vzal, nebo ne?
1: Ne, ale hodlám si někdy zastavit.
0: Ať už se stavíš kdekoliv. Přeju ti dobré chutnání, ale věřím, že vůbec nejvíc ti bude chutnat s 500 korunovou poukázkou gratis v Buffalo American Steakhouse, který najdeš hned vedle brněnského výstaviště na Křížkovské ulici naproti benzínce. 5 kilo je tvoje, já ti moc gratuluju.
1: Děkuju moc.
0: Měj se moc hezky a vydrž mi ještě na lince, ať se můžeme domluvit. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Americké stejky a v Brně? Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Sound of Silence, Disturbed. Minutku po 11:15 v dopoledním vysílání Hit Rádia Sety Brno. A jestli takhle nějak zní ticho, no tak podobné ticho bude také v následujících minutách dopoledního vysílání, protože se o to ticho postarají Jeleni s Magdalénou, Ed Sheeran se Safírem. Rozhodně to není všechno, tak laďte dál. Úterní 21. červencové dopoledne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Za 40 sekund odbije 11. hodina dopolední a taky opět nejvyšší čas na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde si aktuálně dávat pozor. Začneme v Teslově ulici na nájezdu na Vídeňskou ve směru do centra. Tady havarovalo osobní auto a došlo ke zranění. Počítejte s omezením provozu a taky s menším zdržením. Stále platí dopravní nehoda v Hradecké ulici na Kruháči, kde havarovala dvě osobní auta. Provoz je tady částečně omezený. Kolona se netvoří. Za výjezdem s Kuřimi ve směru na Tišnov u odbočky na Moravské Knínice tady došlo ke srážce dvou nákladňáků. Projíždí se Kivadlově. No a ještě přidám 216. kilometr D1 ve směru z Vyškova do Brna. Tady stojí poruchané osobní auto, tak dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší, o víkendu se oteplí. Kriticky ohroženým zvířatům pomáhá další posílení populací. Nedaleko Ivančic ochranáři vypustili 40 cyslů obecných z odchovů českých i zahraničních zoologických zahrad. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
8: Záměrem je zvýšit v těchto koloniích počty zvířat. Cysly jsme tady vypouštěli už podruhé. Loňské první posílení kolonií prospělo, je tu vidět řada aktivně užívaných nor. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto akci opakovat dvě sezóny po sobě. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby z lokality hned neutekla.
7: V okolí už navíc žijí další sisly a proto by bylo ideální, kdyby se obě populace časem propojily. Na jihu Tchaj-wanu dnes začaly vykopávky, jejímž cílem je nalézt pozůstatky japonských vojáků, kteří zahynuli za druhé světové války při potopení transportní lodi americkými silami. Pátrání probíhá poprvé po půl století a je součástí japonského programu na vyhledávání válečných obětí. No a belgický cyklista Evan Poul zaútočí na Tour de France na druhý etapový vavřín za sebou a pokusí se snížit své manko na vedoucího slovenského suveréna Tadeje Pogačara. Před dnešní časovkou jednotlivců zaostává za obhájcem titulu na druhém místě průběžného pořadí o rovných 5 minut.
0: Brno a celá jižní Morava aktuálně hlásí teploty okolo 21 stupňů Celsia. Odpolední maxima 23, zítra okolo 24. Podle dostupných předpovědí by ani dneska, ani zítra pršet nemělo.
3: Hit Radio City Brno.
0: No a my teď vstupujeme do poslední dnešní společné hodinky, a to společně se Script, Alexem Warrenem a taky Galou.

Jedna fotbalová, minutku a půl před čtvrt na 12 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Gala Fleet from Desire. No a když už se bavíme o tom fotbale, ne, nebudeme se bavit o tom světovém, nebudeme se bavit ani o tom evropském, budeme se bavit o tom našem, českém, respektive brněnském, protože už tuto sobotu startuje prvoligový kolotoč. Všichni moc dobře víte, že brněnská zbrojovka v Šipex aréně přivítá v rámci svého prvního domácího zápasu po třech letech po návratu do první ligy asi nejpikantnějšího soupeře, tedy Spartu. Takže pokud vás zajímají veškeré informace, které se týkají prvního domácího zápasu, otevírací doby fanzóna, výdej šál pro permanentkáře a tak dále, tak se podívejte na www.fczbrno.cz, je tam nádherný článek. Všechno je to popsaný, stručně, jasně, výstižně a nikdo po přečtení tohoto článku už nebude mít vůbec žádné doplňující dotazy. Další důležitá věc, která se zbrojovkou souvisí, tak je dnešní velká tisková konference před novou sezónou. Ta začíná ve 12 hodin a můžete ji sledovat v rámci livestreamu na YouTube, takže facebookový profil FC Zbrojovka Brno, tam najdete odkaz a ve 12 hodin to začíná, tedy za nějakou 3/4 hodinku. No a poslední věc, a ta vůbec nejzásadnější, pozor na překupníky vstupenek. Že už je teďka vyprodáno, je asi týden známá informace a přesto všechno se na Facebooku i na webu objevují informace od různých profilů, jak prodávají zaručené vstupenky a tak dále a prodávají to za nesmysl. Buďte opatrní. Ne, že naletíte a ne, že si koupíte od prvního překupníka vstupenky a pak se na ten špíl nedostanete. Utratíte za to love, byla by to obrovská škoda. Tak přátelé, už v sobotu večer to všechno vypukne, ale můžu říct, že fanzóna otevírá už ve 4.

0: na hymnu všech milovníků tantra masáží, tedy na Happy Ending od Miky už za malou chvíli. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno navážeme Robinem Schulzem anebo kapelou Coldplay, ale taky vás už pozvu na další víkendové akce. Protože, že v sobotu večer v 8 hraje Zbrojovka proti Spartě, to je jedna věc, ale nejenom fotbalem živa je kultura tady na Jižní Moravě během víkendu. Další tipy dodám hned po muzice.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

11.35. Takový je aktuální čas ze studia Hit Rádia City Brno. A v dopoledním vysílání jsem vám slíbil, že vás pozvu na pár akcí, které se v tomto týdnu konají v Brně a na celé jižní Moravě, tak se na to pojďme podívat. Já jsem moc rád, že po té průtrži mrače na velké bouři, která se prohnala Brnem, už opět funguje letní kino Špilberg. A tak vás chci pozvat na dnešek na film Přísahám, že za to nemůžu. Je to životopisné drama z Velké Británie, bude to s českýma titulka na místě 150 korun. Pokud byste chtěli tam vyrazit na koncert, tak můžete, protože zítra hrají DeLorean a Daridel. Veškeré info na letníkinošpilberg.cz. Další pozvánka míří jak jinak než na hudbu na Vinicích, protože během tohoto víkendu se konají další skvělé koncerty. Kateřina Marie Tichá, vinařství Lahofer s Znojmou, respektive Dobšice u Znojma, tento pátek 24. Nebo můžete vyrazit na Sonberg na hudbu na Vinicích, protože tady zahrají čtyři tenoři. 25. Sonberg Popice, kapela No Name. A nebo můžete 31. července na vinařství Lahofer na Queenie. Info na hudbanavinicích.cz. Ale pokud si teďka lámete hlavu, kam vyrazit dneska odpoledne s vašimi dětmi, tak připomínám, že v rámci Vědecko-zábavního centra VIDA se koná program Poklad ve vlnách. Společně prozkoumáme, co všechno se děje pod mořskou hladinou. Proč se s hloubkou mění teplota anebo barva vody? Proč je moře slané a jak se lidé dokázali potápět bez moderního vybavení? Tento 45-minutový program dneska začíná ve 12 a ve 14 hodin, zítra začíná o 10:30, ve 12 a zase ve 2. Informace najdete na www.vida.cz.

0: Za chvíli odbije 11:45. Dopoledne na Hit Radio City Brno míří do svého finále a že jsme toho dneska stihli. Mluvili jsme o Cháka, o Soutok, mluvili jsme o tleskání v letadle, mluvili jsme o zbrojovce, udělali jsme radost 500 korunovou poukázkou na jídlo zdarma, ale ještě jednu věc tady máme. Jednu hudební libůstku, moji závěrečnou dopolední srdcovku. Tak budu rád, když zůstanete až do té 12., protože i ta dnešní, jak já jí pracovně říkám, moja petelica, by se vám mohla líbit.
1: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco rila, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
17: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
18: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
17: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, kdyby katapult, že by si zmáčil z čulíka.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

12. je na spadnutí. A s koncem naší společné dopolední tříhodinovky přichází také moje závěrečná dopolední srdcovka. No a protože Davida Stypku, který by se dnes dožil 47. narozenin, jsme si už připomněli, tak mě dneska napadlo ještě jedno hudební vzpomínání. Přesně před 36 lety, 8 měsíců po pádu berlínské zdi, se totiž uskutečnil obří koncert s názvem The Wall Live in Berlin, přenášený do celého světa. A je pravda, že Pink Floyd jsem si dlouho nepustil. Těch důvodů je hned několik, nebudu vás tím zatěžovat, ale říkám si, že možná dneska je ta ideální příležitost si právě tuhle britskou partu připomenout. A ne, nebude to Another Brick in the Wall. Pustíme moji oblíbenou Wish You Were Here, se kterou se s vámi chci i rozloučit, popřát vám krásný zbytek úterý a pevně věřím a doufám, že se všichni potkáme zase zítra před 9. Tak se mějte a ve středu zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Sílůvkami je uzavřena vozovka, a to z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.
6: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
7: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek

0: Go.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měly mít i společnosti spravující kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Více pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. Na vlnu dalších falešných zpráv upozorňuje VZP. Kyberpodvodníci rozesílají jednak podvodné SMSky, ale také maily. Na co si dát největší pozor, popisuje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
3: Celý podvod pak vede k zaplacení poplatku a zadání údajů z platební karty. Belgický cyklista Evenepoel zaútočí na Tour de France na druhé etapové vítězství za sebou a zároveň se pokusí snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačara. Před odpolední časovkou za ním zaostává o rovných 5 minut. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Z obecného ohrožení z nedbalosti podezírá policie pravděpodobného viníka vážné víkendové nehody na Znojemsku. Řidič autobusu nedal přednost v jízdě a výsledkem byla srážka s dalším autobusem u Olexovic. Zraněno bylo skoro 5 desítek lidí, 32 jich skončilo v nemocnici. Nikdo ale naštěstí není v ohrožení života.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
5: Sem tam se sice objeví mraky, pršet by ale mělo v Brně a na jihu Moravy jen výjimečně. Teploty jsou ale docela příjemné, naměříme až 25 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. S vámi Kateřina Pechová a jsou tady srdcovky další skvělé hity. David Stipka, Captain Hollywood Project, Adiamus, taky Daft Punk. No a začneme společně s U2. Dáme si jednu z jejich nejslavnějších politických a protestních písní, která vyšla v roce 83.
0: Hit Radio City Brno.
1: Song, který okamžitě rozpoznáte právě díky vojenskému rytmu bicích. Je to taky song, který drží rekord jako nejčastěji hraná píseň na jejich koncertech. U2, Sunday, Bloody Sunday, právě teď, jako první dnešní srdcovka.

0: YouTube to prostě umí. První dnešní srdcovka Sunday Bloody Sunday na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A budeme pokračovat. Přesuneme se do trochu víc současnosti, konkrétně do roku 2001. Čeká nás naprosto ikonická elektronická skladba z dílna Daft Punk. Jo, je to věc, kterou milujeme úplně všichni. Tahle skladba je navíc oceněná Grammy za živou verzi, což není tak častý, přece jenom u spousty umělců se bojíme slyšet je naživo, protože se bojíme, že se nám to zkazí, že jo? Tak tady se vám to nestane. Ikonický robotický vokál Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Jdeme na to? Další dnešní srdcovka.

0: Adiamus, Féteru Hit Rádia jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song je extrémně specifický, protože Carl Jenkins vytvořil schválně umělý jazyk a slova jsou, nemají žádný význam tady v tom textu. Jo? Chtěl pouze, aby ten zpěv vyvolával emoce pouze zvukem, fonetikou a taky tónem, což je fascinující, protože se to povedlo. Jo? I když je pravda, že náhodou se to Adiamus velmi podobá latinskému Adiamus, což je Přibližme se. No, asi tam nějaký ten záměr byl, jo. Další srdcovka, s touto opět trošku roztočíme, vydáme se do roku 92 a k Eurodanceu. Eurodance, to je prostě klasika, jo. Legendární, naprosto zásadní žánr. No a čeká nás jeden z největších hitů tohle žánru a to je More and More. Captain Hollywood Project určitě všichni znáte, tak si to pojďme užít. Co říkáte? Jo? Tak jo? Tak jdem na to.

0: Další dnešní srdcovka, to je David Stipka a Jericho. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Takhle, celý David Stipka je srdcovka, to je jasný. Tohle je song z roku 2016 a v podstatě je čerpá z biblického příběhu o dobytí Jericha, jehož hradby se podle legendy zhroutily po zatroubení na polnice. No a David tuhle symboliku přenesl do světa mezilidských vztahů. Řekla bych, že už je to skoro všechno, ale jenom skoro. Ano, protože nás samozřejmě i dneska čeká ještě ta vaše srdcovka. Pokud nějakou máte, a já věřím, že jo, napište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Co to je? No a hlavně proč? Proč právě tenhle konkrétní song pro vás znamená tolik? Těším se, jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby nás čeká třeba Avicii nebo Shakira.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
10: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
11: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
10: www.u-lucerny.cz.
12: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Radiem. Hit Radio.

0: Avicii a Hey Brother v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě, jako vždycky, ta vaše. Dneska jsem vybrala SMSku od Dáši, ta píše: má srdcovka je určitě něco pěkného od Celine Dion. Vzpomínka na super, skvělého manžela, který odešel na onen svět. Pusu všem. Dášo, tobě taky. No a hlavně, jako teda krásnou vzpomínku, si dáme tu Celine Dion, jo? Pro vás všechny. Hezké odpoledne.

0: Ella Henderson a Rudimental společně v éteru Hit Rádia. No a naše terapie venkem pokračuje. Ano, stále hrajeme o fantastické ceny z outdoorového shopu 4camping.cz. Aktuálně je ve hře poukaz na nákup produktů značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. A jak ho získat? Pište nám vaše příběhy z kempování na web hitradio.cz. Další takový napsala třeba Aneta. Nejlepší zážitek jednoznačně naše loňská svatební cesta po Švýcarsku. Místo luxusního hotelu jsme vyrazili s malinkým karavanem kareta. A byla to ta nejlepší bláznovina, jakou jsme mohli zažít. Spali jsme všude možně, třeba i na farmách. Budili se s výhledem na hory a každé ráno jsme měli pocit, že jsme se ocitli na pohlednici. Do takového cestování jsme se zamilovali natolik, že jsme letos zkusili střešní stan. Je to zase o něco větší dobrodružství, jen doufáme, že nás jednou ráno nevzbudí kráva olizující žebřík. Ty nejkrásnější zážitky nevznikají v pětihvězdičkovém hotelu, ale tam, kde večer usínáte pod hvězdami a ráno se probouzíte s výhledem, který se nedá ničím zaplatit. To je krása. To je krása. No pokud i vy máte nějaký fantastický příběh z kempování, napište ho na hitradio.cz. Vítěze vyhlásíme tenhle pátek. Za chvíli už douší třeba David Guetta nebo Krištof.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: 4Camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: 4Camping. Venku je nám krásně.
2: Hit Radio.
11: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Alanis Morissette nebo Kamrat, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V Brně Vílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice do konce srpna uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: This is Ava Max. All the hits.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. Češku na chorvatské pláži na ostrově Krk zasáhl blesk, hospitalizovaná je v nemocnici v Rijece. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničí s tím, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí. Bližší informace úřad poskytovat nebude. Podle novinek je žena v kritickém stavu. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od 1. srpna. Potvrdilo to ministerstvo financí, které chce uklidnit situaci na letišti. Ve stávkové pohotovosti je tady kvůli jmenování Lašáka 5 odborových organizací. Jejich zástupci se dopoledne sešli se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou.
7: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme, budeme se o tom bavit, ale že každý má dostat šanci a on tu šanci ještě nedostal.
6: Provoz letiště Václava Havla stávková pohotovost nijak neomezuje. Za 89 tisíc dolarů se vydražila rozcvičovací bunda basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. V second handu ji náhodou objevil 19-letý mladík. Koupil ji za 3 dolary. Později se ukázalo, že jde o originální bundu, kterou měl Chamberlain na sobě během finále NBA v roce 1972. Teď ještě pohled k nám.
8: Už čtvrtý poeziomat má Brno. Najdeme ho na Kraví hoře a z černé roury připomínající periskop se linou texty třeba básníka Oldřicha Mikuláška nebo nedávno zesnulé historičky Milany Flodrové. Svůj hlas propůjčili například Milan Uhdeč, Jan Kolařík. Nechybí ani brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
8: Dneska se sice sem tam objeví mraky, sprchne ale jen výjimečně. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 13 hodin, 13 minut, k tomu máme úterý a doufám, že vy zvládáte všechno. Black Eyed Peas právě teď.

Kamarád právě teď v éteru Hit Rádia. No, jestli si pamatujete ze včera, tak jsme se bavili o jedné nadcházející premiéře. Seriál Posedlost dorazí na Disney Plus už v pondělí 27. července. Příští pondělí. Jednoduchý, jo? Temný thriller, kterým jako v podstatě silným tématem je otázka, zda může být člověk posedlý dopadením zločince natolik, že sám začne překračovat pravidla. No a taky si asi pamatujete, že v rámci toho pro vás mám každý den roční předplatné na Disney+. A to platí i pro dnešek. A i dneska je princip úplně jednoduchý. Mám pro vás jednu otázku. A vypište svoje odpovědi na 777-937-777 a jednoho z vás vyberu a ten dostane právě roční předplatné na Disney+. Zajímá vás ta otázka? Dobře, dobře. Jak u vás probíhalo, nebo kvůli čemu u vás proběhlo nejhorší domácí vyšetřování? Jo? Kvůli čemu jste doma rozjeli vyšetřování jako FBI? Takový to, kdo mi snědl tu čerstvě upečenou buchtu, jo? Kdo poškrábal auto, kdo nakonec nevynesl ten koš a měl to udělat schválně? Kvůli čemu u vás naposledy proběhlo takovýhle rozsáhlý vyšetřování? Pište na 777-937-777. Předplatné na Disney Plus je ve hře. Další hity k tomu, za chvíli David Kushner, All Stars Band a teď Ben Asibros.

0: David Kušner dohrává v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A díky za všechny vaše skvělé příběhy o domácím vyšetřování. Ano, řešíme tu, kvůli čemu proběhlo největší vyšetřování u vás doma. Často je to ovladač. Prosím vás, normálně na něj dejte AirTag nebo něco takového, protože ovladače to je blbý, ty neprozvoníte, že jo? Ale s AirTagem jo. Každopádně ve spoustě těch příběhů figurovala spousta domnělých viníků, jo? A nakonec po fakt dlouhým pátrání jsem vybrala zprávu od Tadeáše a pochopíte proč, šlo o život, jo? Tadeáš píše, naše největší domácí vyšetřování proběhlo, když jsme nemohli 2 dny najít naší kočku. Prohledali jsme celý dům, celou vesnici a prostě nic. Jednou jsem šel večer zatopit do krbu, otevřel jsem dvířka a tam náš kocour. Celý odsazí, snad jediný místo, kam jsme se nepodívali. Záhada vyřešena, kocour byl v krbu. Dodnes nechápem, proč třeba nezamňoukal, když jsme říkali jeho jméno, ale asi mu v tom krbu bylo teplo. Nakonec se ukázalo, že někdo nechal otevřené dvířka a když se strašla večer na záchod, tak je zavřela společně i s kocourem. Tady šlo normálně o život, prosím vás, takže ano, Tadeáši, ztracený kocour ti vynesl předplatné, roční předplatné na Disney+. Moc gratuluju, jsem ráda, že to s tím kocourem dobře dopadlo. No a nebojte, další předplatné ve hře zase zítra. A už za chvilku úplně pro všechny Hozier nebo Hunter X.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, katapult, že by si zmáčil z čulíka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

Hunter X v éteru Hitrádia. Přeju krásné odpoledne všem. A jo, je teprve úterý, ale to neznamená, že si nemůžete udělat hezký večer. Jo, třeba svíčky, něco dobrýho, co, pohodička. No a k tomu to nejlepší, co se dá poslouchat. A to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. To vás totiž čeká i dneska večer. No a tam rozhodně Cyndi Lauper prostě patří, to víme, že jo? Pravdou je, že bez aby by to nebylo kompletní. No a bez tohohle taky ne. Aha, aha, tak abyste se na to navnadili. Na to, co vás čeká dneska od 18.00, tak teď Ricky Martin a Christina Aguilera. Jdeme na to, hezký odpoledne.

0: Linkin Park a Breaking the Habit. Posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: To zní skvěle, co? A je to pravda. Ano, pátky patří výhrám, takže ideální stav, než vyrazíte na víkend, tak my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou v éteru. 10 otázek, jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu od Orlenu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 tisíc na kartě. Plná nádrž, něco na zub k tomu. Takhle jednoduchý to je. Na k létu cestování patří. A letos taky epické letní slevy právě na čerpacích stanicích Orlen. A což je fantastická věc, protože my vám k tomu dáme tu nabitou kartu, jo? Dokonalá souhra, chápete to? Tak nezapomeňte, protože už tenhle pátek bude první kolo, první šance vyhrát. Nabitou kartu i na 10 tisíc. Odpovědí bude vždycky číslovka, to je na tom zajímavý. Číslovka mezi 1 až 10 a žádný to číslo se neopakuje. Takže čím víc správných odpovědí, tím větší jistotu máte v kapse. Tak co, těšíte se? Tenhle pátek, první kolo, já se těším moc.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. Can Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Už tam budem, nech toho.
15: Naštěji už tam budem.
14: Přestaň, je mě vedro.
16: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars těsně před 14. na Hitrádiu, za chvilku Neil Diamond nebo Sia, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Sílůvkami je uzavřena vozovka, a to z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Franto, co jsi to zas koupil?
8: Zavařovací hrnec.
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák.
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
3: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
2: Podle Kovandy nebylo zastropování cen nafty a benzínu zrušeno v tom nejvhodnějším okamžiku. Ředitelství silnic a dálnic podá správní žalobu proti pokutě 200 000 korun. Tu společnost dostala od antimonopolního úřadu za chyby při zadávání zakázky na záchranný archeologický výzkum, a to před stavbou obchvatu Pražských Běchovic a Úval. Pokutu zaplatí, protože podání správní žaloby nemá odkladný účinek. Na 12 000 ojetých elektromobilů se v prvním pololetí prodalo v Česku. Je to 98% více než ve stejném období loni. Podíl elektromobilů na celém sekundárním trhu stoupl na bezmála 3% a čistě bateriové vozy počtem prodejů překonaly všechny typy hybridů dohromady. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Z obecného ohrožení z nedbalosti podezírá policie pravděpodobného viníka vážné víkendové nehody na Znojemsku. Řidič autobusu nedal přednost v jízdě a výsledkem byla srážka s dalším autobusem u Olexovic. Zraněno bylo skoro 5 lidí, 32 jich skončilo v nemocnici. Nikdo ale naštěstí není v ohrožení života.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: Sem tam se sice objeví mraky, pršet by ale mělo v Brně a na jihu Moravy jen výjimečně. Teploty jsou ale docela příjemné, naměříme až 25 stupňů Celsia.
5: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě i ty nejlepší hity pro lepší úterý. Na start hodiny jsou tady Chainsmokers a Coldplay. Something just like this. Tak si to užijte.

Chainsmokers a Coldplay v éteru Hit Radio. A je to tu. Pravda nebo bullshit? Dámy a pánové, na tohle jsem hodně zvědavá. A buďte upřímní. Jo, žádný větáčky, pač pohodě, já vás neprásknu. Každopádně, skoro polovina Čechů a Češek, 43%, to je hodně, jo, by údajně opustilo svého partnera za 20 milionů korun. Hele, sedmimístná částka, za to už něco málo koupíte. Jo, jo, je to tak. A ten partner pořád po sobě prostě nedává to prkínko dolů. Těžká otázka, těžká. Ale je to na vás. Já to rozhodnout nemůžu. 777-937-777. Vyměnili byste svoji drahou polovičku za 20 mega? A nebo ani náhodou. Co? Jak to cítíte? Dejte vědět, moc se těším na vaše kreativní odpovědi a k tomu další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends.

Tohle je Šia v éteru Hit Rádia a my řešíme, vyměnili byste partnera za 20 mega? Nebo je to bullshit? Tak třeba Luky píše, i když je občas na zabití, tak je to nejlepší kamarád a 22 let společného života je víc než 20 mega. No dobře, já tomu budu věřit, jo. Tady další, milá Kačenko, v životě nikdy bych svého druha za takové odstupné neopustila. I když jsem 25 let nadávala například na to WC prkénko, pokud by si to on sám nepřál. To píše Soňa. No dobře, pak ale píše Lenka. No samozřejmě by záleželo, jaké by byly podmínky, ale já se přiznám, vyměnila bych. Odstěhovala se někam daleko, někam za teplem k moři a koupila mu letenku taky. Ach jo. PS, myslím, že ty, co teďka zarytě řeknou, že v žádném případě ty by to udělali i za půlku. Leni, zajímavá myšlenka, uvidíme, pište dál, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Představte si tu částku, ale jo, jakože to není 20 tisíc, to je 20 milionů. Spousta peněz, pište na 777-937-777. Další hity k tomu, tohle jsou Eva Farna a Mirai.

0: Kejtra jen v éteru Hit Rádia.
1: A vy jste se pěkně rozjeli.
0: Samozřejmě jsou stále mezi vámi tací, kteří prostě tu lásku mají na prvním místě. To je naprosto v pořádku a je to moc hezký. Bavíme se o tom, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Jo, jsou mezi vámi tací, který jo. Třeba Šárka píše, já okamžitě a bez letenky pro něj, i za půlku. To se mi líbí. Jsou tam vysmátý smajlíci, takže v pohodě. Eliška píše, sice se to nedělá, ale já rozhodně. Kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, lže. Já bych se odstěhovala hodně daleko a začala nový život. Jo, na pláži třeba. Plážový bar si otevřít. Skvělá věc. Klára píše, já bych toho svýho vyměnila hned a toho druhýho vlastně taky. No, dobře, nebudem se v tom rejpat. Uzavřela bych to vzkazem od Ládi, který řekl, že příjmení radši ne, aby doma neměl průser.
2: Ahoj, tak já chci jen říct, že mě by stačila klidně polovina. A bezstarostný život. Mějte se hezky, ahoj.
0: Mám trošku chuť zavolat Láďovou ženě, ale to dělat nebudeme. Takže díky moc vám všem, že jste se zapojili. Budu se těšit zase na zítra. Za chvíli už třeba Jonas Blue nebo Cyril.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkon za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue a Jack and Jack, posloucháte Hit Radio. Hele, a já ty pravidla nevymýšlím, jo, ale jestli máte dneska chuť třeba jako na burgery, hranolky, nějakou mastnotu,
1: to
0: prostě
1: teda mám,
0: cokoliv.
1: To teda mám, já mám strašnou
0: tak,
1: chuť.
0: Tak můžete, protože dneska 21. července je den nezdravého jídla a to není každý den, takže dneska tak nějak jako napůl povinně si dejte.
1: Normálně prasárnu!
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Avril Lavigne v éteru Hit Rádia 3:15. To znamená, že se s vámi pomalu pro dnešek loučím. Užijte si krásné úterý, budu se na vás těšit zase zítra, přesně ve 12. Čekají nás opět srdcovky, to si nenechte ujít. To je totiž po každý naprostá nádhera. Mějte se hezky, ať vám ten den hezky uteče. Dávejte na sebe pozor, žádný blázniviny, znáte se, jo. A kdyby vám někdo nabít těch 20 mega za to, že změníte stanici, to nedělejte. Za chvilku do uší, ale Farben nebo třeba Train. Mějte se, ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Dobré odpoledne, tady je Hit Radio City Brno, přejeme šťastné cestování a pokud už jedete z okny domů, z práce, ze zaměstnání, pravda, každý tomu říká jinak, tak přejeme šťastné cestování, mrkneme na silnice, nejlepší dopravní servis Brna a okolí a začínáme na příjezdu do Moravských Bránic ve směru ze Silůvek. Tady dnes probíhá údržba vozovky až do 17. hodiny. Pokud jedete ve Znojmě, tak Palackého ulice u Kruháče, tady nám bourala dvě osobní auta a částečně blokují jeden jízdní pruh, ale projíždí se plyn. Nula, takže aspoň, že tak. No a na Brněnsku mezi Křtinami a Březinou havaroval motorkář, na místě jsou záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Tak buďte za volanty velmi opatrní, kdybyste měli jakékoliv postřehy ze své trasy, klidně nám napište zprávu anebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Česko dál sužuje sucho. V minulých dnech sice něco napršelo, voda se ale drží jen v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách je půda dál výrazně vysušená. Nízké jsou taky hladiny řek i podzemních vod. V dalších dnech sice občas zaprší, vydatné deště se ale nečekají. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat v jiném oboru, aby předešla nezaměstnanosti. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná jen třetina dotázaných. Jedno na cestu vlakem už si v Německu nedáme. Na železnici se totiž výrazně omezí prodej alkoholu. Zákaz by měl platit od poloviny října na všech stanicích. Je jich skoro 5 500. Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících i personálu. Přibývá totiž incidentů a u většiny z nich hraje svoji roli právě alkohol. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvou vítězku z Athén čeká souboj s další Češkou Lindou Fruchtwirtovou.
7: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz MHD v Brně je na začátku odpolední špičky bez výrazných komplikací. Se zdržením do 10 minut počítejte na lince 67 při cestě přes stavbu křižovatky dálnic D1 a D2. S podobným zpožděním počítejte také na linkách 40 a 78 u zastávky Hanácká v Tuřanech. Veškeré informace o provozu hromadné dopravy naleznete na webu dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna, Vít Rutkaj.
0: Řekl bych, že počasí v tom dneska nemá úplně jasno, co vlastně chce, protože v Brně máme chvilku zataženo, chviličku nám vykoukuje sluníčko, večer ale mraky pomalu zmizí a oblačnost dostane volno. Co se týká teplot, aktuálně teploměr ukazuje 23 až 26, v noci ale klesnou teploty na 9 až 12, takže večer možná přijde chvilka, kdy místo větráku oceníte spíš deku. Ale to nechám na vás.
1: Hit Radio City Brno.
0: Bylo 15 hodin na Hit Radio City Brno. Zdraví Igor Doložal. Tak co, jak užíváte úterního odpoledne? Věřím, že z odpolední show to bude ještě lepší, obzvlášť, když si i dneska můžete vyhrát dva lupeny na hudbu na Vinicích. A k tomu stačí jen poslat krátký vzkaz zaspívaný referén někoho z vystupujících interpretů na náš WhatsApp 720 890 848. Včera na vystupující vohnouty vsadila naše posluchačka Léňa.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.
0: A myslím, že se jí to moc povedlo, tak gratulujeme ještě jednou, dneska to můžete být právě vy.
9: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prý.

0: Krásné úterní odpoledne z Hit Radio City Brno. Někteří se z dovolené pravda vrátili, někteří se teprve chystají. Každopádně zkusme mrknout na naše cestovatelské zlozvyky, protože neříkám, že to dělá úplně každý, ale aspoň moje ségra, která více než 25 let žije v zahraničí, vždycky pozná nás Čechy. A to nejenom podle ručníkové olympiády u bazénu, kdy staneme v 6 ráno a položíme ručník a zdrhneme, pravda, nebo řízku v letadle, protože co kdyby náhodou během dvouhodinového letu z Brna do Řecka zmizela civilizace a nebylo co jíst, pravda. Ale hlavně podle věčného českého folkloru, a tím je tleskání po přistání. Sedadlo dosedne, kola se dotknou runwaye a někde v zadní části se ozve první. Jo, tohle téma už dneska dopoledne řešil Ondra Blaho. Ondra totiž někde narazil na rozhovor se zpěvačkou Míšou Noskovou, kterou si můžete pamatovat se Superstar a která má na tleskání v letadle tento názor.
1: Pane bože, kdo to vymyslel? Jako to opravdu, jako tleskání v letadle děláme jenom my, podle mě, ještě nějaký jako země, ale jako já jsem fakt cestovala hodně po světě. Fakt hodně. A jako vždycky, když někdo zatleská, tak jsou to Češi.
0: Tak klidně mi pošlete i váš názor na náš WhatsApp 720 890 848, co na to říkáte. Já teda musím uznat, že já se vrátil z dovčí teprve včera, ale tleskání v letadle se u našeho letu jaksi nekonalo. Možná to bylo tím, že jsme letěli z Rajchu, ale upřímně, při přistání v portu jsem čekal, jestli se ozve potlesk, no asi bylo na palubě málo Čechů.

0: Britská hudební hvězda, která na hudebním nebi září už více než 2 roky, tak to je zpěvák Miles Smith. Zajímavé je, že tomuto chlapíkovi stačí kytara, mobil a dobrá skladba a ještě před pár lety pohrával v malých klubech a po hospodách, ale dneska jeho pecky znají miliony lidí po celém světě, tak doufám, že jste si ho užili i tady u nás na Hit Radio City Brno. Za chviličku dorazí další hvězdy, tentokrát ty české, v rámci hudby na vinicích. Samozřejmě připomeneme, na koho se můžete těšit, protože i dnes odpoledne v odpolední show Hit Radio City Brno můžete vyhrát 2 volňásky úplně gratis. Stačí jenom, když nám pošlete na 720 890 848, což je náš WhatsApp, naspívanou krátkou ukázku jednoho z interpretů, kterého máte rádi a na kterého byste v rámci hudby na vinicích chtěli vyrazit, protože vy si ty 2 lupeny můžete vyhrát a platí na jakýkoliv koncert, který si sami vyberete. A to se, panečku, vyplatí. Takže mrkněte se na hudbanavinicích.cz a zkuste nám poslat krátkou naspívanou ukázku vaší oblíbené kapely nebo zpěváka nebo zpěvačky na 720 890 848 i dneska pro vás za odměnu 2 volňásky.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme pohodové úterý, no a jsem moc rád, že v tuto chviličku můžeme vyhlásit soutěž o dvakrát vstupenku a podle vlastního výběru samozřejmě na hudbu na Vinicích. A teď to nejlepší, nemusíte čekat, kam vás osud pošle, vy si sami vyberete koncert, na který vyrazíte. Stačí jenom vybrat z nabídky termínu a míst na hudba na Vinicích.cz a pak už jen zabojovat. A pokud chcete dvě vstupenky, tak ukažte, že máte hlas jak z Vinice a zaspívejte kousek refrénu své oblíbené písničky, kterou určitě uslyšíte i na hudbě na Vinicích, a pošlete hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. A na koho se letos můžete těšit, tak je to samozřejmě skvělý David Kolor. Na hudbě na Vinicích vystoupí legendy kapela Olympic. Skončili jsme, jasná zpráva, proč o tebe. A letos tam můžete potkat i skvělého slovenského Adama Ďuricu. Tak kterého interpreta dneska pošlete v rámci zaspívání kousku refrénu na náš WhatsApp 720 890 848. No tak to zatím netuším, ale samozřejmě máte prostor, tak držím palec a pojďte do toho.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Tak to byly činasky, aktuální pecka selhání. Já věřím, že dneska, pokud si dáte něco nemoc zdravého, rozhodně selháním nebude, protože právě dnešní den, 21. červenec, je dnem nezdravého jídla, takže svátek všech těch dobrot, o kterých rozum říká, neměl, v případě neměla bys, ale chuťové buňky zase hulákají, ber to všema deseti. No, takže buď pizza se vším, hot dog, smažený sýr, hranolky, tatarka, co? Dali byste si, klidně, dneska můžete takzvaně zhřešit, protože dnešní právě úterní den nám to tak nějak dovoluje. No a k tomu za chviličku také naše, myslím, že velmi chutné a zdravé hudební menu Kaskáda, Rick Dalton, Christina Perry a možná i Linkini.
1: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň tři a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet.

0: i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno jsme se vrátili proti proudu času až do roku 1991, panečku. To už je doba. Ten Sharp a You. A pokud máte rádi klasiku, tak věřím, že i dneska po 18. si přijdete na své u toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Takže dneska večer v 18. opět lahůdka pro uši. Teď ale lahůdka z dopravních cest, protože jak se dívám aktuálně na Jižní Moravě a v Brně, máme aktuálně hlášeny komplikace třeba na příjezdu do Brna u Pohořelic nebo od Pohořelic u nájezdu na D1. Je pozor, chodkyně na mostě, bacha na to. Na Brněnsku na příjezdu do Moravských Bránic ve směru do Silůvek probíhá údržba vozovky až do dnešní 17. hodiny. Pokud jedete po D1 mezi 177. a 178. kilometrem od Prahy na Brno, tady máme hlášenou údržbu zeleně. Stejně tak oprava protihlukové stěny probíhá od Prahy na Brno mezi 170. a 171. kilometrem. Přejeme šťastné cestování a samozřejmě i dneska přivítáme jakékoliv vaše dopravní info na naší WhatsAppové lince 720 890 848. Klidně pošlete zprávu nebo nahrajte hlasovku. Děkujem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Nenechte se napálit falešnými zprávami. Všeobecná zdravotní pojišťovna znovu varuje před kyberpodvodníky, kteří jejím jménem rozesílají podvodné SMSky a e-maily. Na co si dát největší pozor, vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
9: Celý podvod pak směřuje k tomu, aby lidé zaplatili poplatek a zadali údaje ze své platební karty. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí je meziročně využilo více lidí. Týkalo se to železniční dopravy, městské hromadné dopravy i letiště. Pokles podle statistik rezortu dopravy zaznamenala pouze autobusová doprava. Češi si oblíbili nákupy přes sociální sítě. Na TikToku nebo Instagramu loni nakupovala pětina Čechů. Letos už je to každý čtvrtý. Sociální sítě většinou fungují jako zdroj inspirace. Skoro 37% lidí si spíše koupí věc, kterou doporučují jejich známí, influenceři a nebo celebrity. No a závěrem fotbal. Zinedine Zidane bude novým koučem francouzské reprezentace. Svou rodnou zem by měl vést minimálně do světového šampionátu v roce 2030. No a změna podle zahraničních médií čeká nejspíš taky nároďák v Itálii, který by měl údajně vést španělský trenér Pep Guardiola.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Aktuálně je provoz městské dopravy v Brně bez výrazných omezení. Se zdržením do 10 minut počítejte na lince 49 v Horních Heršpicích u zastávky Záhumenice. Podobné zdržení očekávajte na lince 67 při cestě z Avionu u stavby křižovatky dál. Veškeré informace o provozu hromadné dopravy naleznete na webu dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
0: Aktuálně v Brně měříme 23 stupňů Celsia, maximálka to může být ještě o 3 stupínky výš, ale ty noční teploty nám klesnou jenom na jižní Moravě na 9 až 12 stupňů Celsia a do toho polojasná a v noci možná i jasná obloha.
8: Hit Radio City Brno.
0: I po 16. s vámi Igor Doležal, přeju super odpoledne. Už za chviličku na Hit Radio City Brno rozdáme lupeny na hudbu na vinicích. Takže ještě zaspívejte kousek refrénu své oblíbené písničky, nahrajte hlasovku a pošlete na 720 890 848, třeba to klapne.
2: Neboj za

0: Tolik Alex Horan a jeho Ordinary, za chviličku jedna z novinek BB Rexa a Faithless, na to se moc těším, tak si na to počkejte, no ale teď musíme rozlousknout také dnešní soutěžní otázku, respektive soutěžní pěvecký výkon, protože i dneska odpoledne jste v rámci odpolední show Hit Radio City Brno mohli posílat kousky refrénu, vámi naspívaného refrénu vašeho oblíbeného interpreta, který i letos vystoupí na Hudbě na Vinicích. Samozřejmě veškerý seznam a také termíny najdete na hudbanavinicich.cz, tak to omrkněte. No a dneska z WhatsAppu 728 790 848 vybíráme.
1: Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat, posečky lásko má okamžik.
0: Tak to byl panečku Hlásek. Já gratuluju Verunce, která poslala kousek olympiků. A která si samozřejmě může vybrat jakýkoliv koncert v rámci celého programu Hudby na Vinicích, na který se s někým vydá, protože od Hit Radio City Brno získává dneska dva volňásky. Takže velký potlesk. No a samozřejmě, když jsme u olympiku, tak Verča na ně vsadila a 8.8. vystoupí ve vinařství Zlomek Vávra v Boršicích u Blatnice a 14.8. můžete i vy vyrazit na olympiky do vinařství Sonberg v Popicích. Pokud vám to dneska nevyšlo, nevadí, já každopádně děkuju za vaše pěvecké výkony. Zítra to zkusíme znovu.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Další vítěz talentové soutěže James Arthur Impossible tady u nás ve Eteru Hit Radio City Brno. Máme 16.20, to je aktuální pohled na naše digitálky, tak doufám, že vám to s Hit Radio City Brno krásně ocejpá. Pokud jste v práci, tak přeju hodně zdaru, ať se daří. No a pokud byste ještě neměli nic v plánu třeba na dnešní večer, co takhle letní kino tady u nás v Brně? Nezní to špatně. Za chvilku vás pozvu na místo a čas, kam se můžete vypravit. No a samozřejmě mezi tím ještě Lady Gaga, Paparazzi, anebo úplně nová pecka od Damiano Davida. Ještě jsem neslyšel, tak budu samozřejmě jedno velké ucho, tak buďte taky.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Tak doufám, že i vás v dobrém slova smyslu samozřejmě zvedla ze židle z brusu nová pecka od Damiano Davida. Jmenuje se The First Time, právě teď dozněla v odpolední show Hit Radio City Brno. Paráda, panečku, tak to je další velmi slibná pecka, která věřím, že dobude i vaše hudební srdce. Tak ale pokud byste rádi dnes vyrazili na nějaký báječný biják, tak doporučíme do Brna vyrazit na Letní kino na Špilas, kde dneska promítají film natočený podle skutečného příběhu. Jmenuje se Přísahám, že za to nemůžu, a startuje promítání dneska o 9:30 večer. Pokud byste se o tomto víkendu chtěli vypravit na hudbu na Vinicích, tak samozřejmě opět máte možnost třeba navštívit vinařství Lahofr ve Znojmě, kde úderem páteční 20. hodiny vypukne koncert Kateřiny Marie Tiché. Čtyři tenoři, ti v pátek vypraví se do vinařství Sonberg v rámci hudby na Vinicích. No a v sobotu 25. července se na Sundbergu v Popicích ukáží pánové v rámci hudby na Vinicích, pánové z kapely No Name. No a pokud vám dneska nevyšly lupeny, tak zítra opět mezi 15. a 18. na Hit Radio City Brno budeme rozdávat dvě vstupenky na jakýkoliv koncert, který si sami vyberete, a to se, panečku, vyplatí. Tak ale my samozřejmě zveme i do brněnské Vidy na zítřejší dopoledne, takže pokud nemáte postaráno o hlídání, tak vypravte se objevit se svými dětmi poklad na vlnách. Od zítřejší 11:30 zjistíte, co všechno se děje pod mořskou hladinou, proč se s hloubkou mění teplota nebo barva vody, proč je moře slané a jak se lidé dokázali potápět bez moderního vybavení. To všechno zítra od 10:30 dopoledne v brněnské Vidě, tak se vypravte a skvěle se bavte. Teď už doktor Albán. We'll be right back.

0: Na Hit Radio City Brno jsme vzpomínali s Anastasiou Sick and Tired a když se podíváme aktuálně do roku 2026, tak pozor, pánové, skválně, jestli to je pravda, jo? Více mužů v letošním roce prej víc randí pro klid, ne pro krásu. 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda důležitější než dřív a mění se také způsob, jakým se na prej navazují vztahy. Péče o sebe už dávno není jen o fitku a kosmetice, dneska je to hlavně o tom najít partnerku, se kterou se v klidu cítíte dobře, bez zbytečného stresu. Tak nevím, pánové, jak to máte vy, ale já musím říct, že jsem našel právě takovou. A jsem za to moc rád. Takže moc pozdravuju, Zlato.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je ti

0: Se u Kroměříže. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Hit Radio.
13: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, zdravíme za volanty a samozřejmě všude, kde ladíte na silnicích v celém Jihoravském kraji naše vysílání. Máme tady nejlepší dopravní servis a jak to tak vypadá, tak aktuálně v Brně a na Jižní Moravě nemáme nahlášeny žádné dopravní karamboly, což je samozřejmě dobře, ale kdyby náhodou, jo, tak... Dejte pozor, respektive dejte info na náš WhatsApp 720 890 848 a samozřejmě dejte pozor, pokud jedete třeba na sjezdu na Vídeňskou mezi 194. kilometrem na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Tady blokuje v koloně levý pruh nepojízdné obytné auto, takže bacha na to. Dálnice D1 u Ostrovačic, máme tam ve směru na Prahu pytle s odpadem na silnici. Někomu asi vypadly, no a v Brně v Husovickém tunelu ve směru od Králova pole dejte pozor na chodce, na komunikaci. Přejeme šťastnou cestu, jakékoliv dopravní info můžete opět posílat hlasovkou, případně klasickou zprávou na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Policie právě teď zasahuje na pražském magistrátu. Informaci přinesly novinky.cz, podle kterých zásah probíhá ve Škodově paláci. V centru naší metropole, konkrétně na odboru pozemních komunikací. Žádné obvinění zatím nepadlo. Kvalita vody na koupalištích se během léta zhoršuje. Problém se sinicemi řeší řada měst napříč celým Českem. Třeba v Táboře ale mají podle dlouhodobého monitoringu důvod k optimismu. Pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
8: V táborské údolní nádrži Jordán dlouhodobě ubývá sinic a kvalita vody se zlepšuje. Potvrzuje to pravidelné sledování tzv. Srážecí stanice fosforu na Košínském potoce. Výzkum ukazuje, že stanice dokáže odstranit až 90% biologicky dostupného fosforu.
7: Jedná se o hlavní živinu, která podporuje růst sinic. Kokain v přepočtu za 6 miliard korun zajistila policie v Itálii. Obří zásilka drog skoro 800 kilogramů se ukrývá na lodi z Ekvádoru, která převážela banány. Podobný náklad na stejném místě objevila policie před 3 týdny. Tehdy šlo o 340 kilogramů kokainu. No a nakonec ještě jedna radostná zpráva. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Potomka čeká s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, jedním z našich nejlepších vícebojařů. Švábíková tak letos přijde o mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí a po porodu se chce vrátit.
9: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečingu dopravního podniku města Brna.
10: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Aktuálně je provoz městské dopravy v Brně bez výrazných omezení. Pouze s malým zdržením okolo 5 minut počítejte na lince 84 na ulici Zvonařka a také na lince 67 při cestě přes stavbu křižovatky dálnic D1 a D2. Veškeré informace o provozu hromadné dopravy naleznete na webu dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
0: Děkuju moc, příjemnou službu a zase někdy ahoj.
10: Ahoj.
0: Aktuálně venku máme trošku oblačnosti, trošku sluníčka, ale žádné drámo a aktuálně teplota kolem 22 stupňů Celsia, takže ideálně na výlet, kafíčko venku, případně nějakou tu práci na zahrádce, ale samozřejmě do ničeho nenutíme. V noci nám ale teploty klesnou na 9 až 12 stupňů.
5: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno jsme otevřeli naši poslední společnou hodinu. Igor Doložal přeje super odpoledne a už za chviličku potěšíme fanoušky brněnské zbrojovky, protože my jsme dneska vyrazili na tiskovku a co jsme zjistili, to vám s Davčou Máčelou řekneme už za chvilku.

0: S vámi je Hit Radio City Brno, krásné odpoledne.
1: Hit Radio City, fandí fotbalové zbrojovce.
0: Ano, ano, brněnská zbrojovka hlásí, že je na první ligu připravena a my jsme dneska vyrazili na předsezónní tiskovku. Na místě byl kolega David Máčala.
2: Už v sobotu nám to tady zase začne zbrojovka v první lize a doma přivítáme jako první Spartu.
0: No a samozřejmě, jaká nálada je v týmu a jak jsou kluci připraveni na novou prvoligovou sezónu, tak na to odpověděl trenér Martin Svědík a také nově zvolený kapitán Jakub Klíma.
3: Neklademe si žádný cíle, co se týká umístění. My bychom určitě chtěli se adaptovat k lize, co znamená zachránit se. Nechceme prostě hned první rok, aby jsme museli řešit třeba boj o záchranu, nebo kdyby nám hrozilo vypadnutí, to určitě ne. A myslím si, že takovým dalším cílem je za prvé rozvoj hráčů a za druhý vlastně selekce těch hráčů. To znamená, že v tom kádru stávajícím, co je, tak máme spoustu hráčů, který vlastně hráli druhou ligu, nehráli třeba ještě první a tam vlastně to bude i takový, tak ta sezóna vlastně bude pro ně takový test.
4: Jestli můžu jenom něco říct k přípravě, jak se asi dalo čekat, jak byla náročná, ale já bych ji zhodnotil jako hodně úspěšnou, protože zranění se nám vyhýbali, pokud to jenom šlo a myslím, že nám ukázala přesně to, co jsme chtěli a jdeme do sezóny maximálně připravený.
0: Tak držme palce a v sobotu samozřejmě nezapomeňte fandit. Ostatně video přímo z předsezónní tiskovky najdete i na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, Hit Radio City Brno.

0: Tak to byla Shakira na Hit Radio City Brno. Teď ale předáme štafetu trošku někam jinam, protože právě teď se o slovo přihlásí Markéta Skřivánková, tisková mluvčí Městské policie Brno.
1: Pěkný den vám i všem posluchačům Hit Radio City Brno. Na přelomu týdne upozornila strážníky všímavá kolem jdoucí na mladého muže, který chtěl ve Staré Blízkovci zřejmě skočit z mostu. Už při rozhovoru s volající strážník operačního střediska slyšel, jak mladíka vybízí, aby se vrátil do bezpečí. Na pomoci tedy okamžitě vyslal nejbližší hlídku městské policie. Strážnicím se během několika minut podařilo k mladíkovi na druhé straně zábradlí dostat a přidržet ho. Byl silně rozrušený a strážnice opakovaně přemlouval, ať ho nechají skočit. Obě dvě ho ale pevně drželi, aby mu v tom zabránili. Mezitím si s ním trpělivě a přátelsky povídali a snažili se 21-letému muži jeho záměr rozmluvit. Vlídně mu nabízeli jiné možnosti, jak zdánlivě bezvýchodnou situaci může řešit, a vybízeli ho, aby přelezl. Díky jejich laskavému přístupu strážnice mladíka nakonec přesvědčili a pomohli mu dostat se přes zábradlí zpátky na silnici. Přesto stále opakoval, že ho život nebaví a neví, jak dál. Lídka proto okamžitě přivolala záchrannou službu a do jejího příjezdu nespouštila muže z dohledu. Strážníci měli také státní policisty. Ode mě je to pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
0: Tak to byla Markéta Skřivánková. Moc děkujeme za informace a samozřejmě jsme moc rádi, že tento příběh také dopadl moc dobře.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu vody vytlačil nad hladinu.
4: Najednou prostě letíš jako pták.
3: Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
16: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
17: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometr, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
16: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, že by si zmáčil z čulíka.
14: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Kato and Jon. 2 minuty před 17:30 na Hit Radio City Brno. Já jsem se teď malinko zamyslel, protože když tady čtu, že krize středního věku může vypuknout už ve 12 letech, jo, panečku, tak to mi trošku hlava nebere. Prý ano, děti prý trpí díky digitální době a to, prosím pěkně, mají za sebou teprve třeba 5 let sociálních sítí. Tak ono to dá fušku, jako furt scrollovat, že jo, posouvat, musí mít palec, tyjo, jak nějaká ta sudička z nějaké pohádky, protože někteří to fakt jako zvládají a byli by přímo mistry světa. Každopádně možná se teď mladým trošku uleví, protože vláda schválila zákaz mobilů na školách a tím pádem si asi trošku odpočinou, že?

0: Na Hitrádiu City Brno nám dozněly divoké tóny kapely Green Day, no ale pokud máte rádi malinko starší hudební lahůdky, tak věřím, že i dneska takhle při úterku si třeba při poslechu Hitrádia City Brno někde na zahrádce, myslím jako na své vlastní zahrádce, pěkně nožky nahoru a něco dobrého v ruce a do žaludku, určitě přijdete na své, protože dneska opět to nejlepší z 80., 90. a milénia a při úterku se můžete těšit třeba na legendární švédskou ABBU. Dneska nebude chybět ani vzpomínka na Barbaru Haščákovou s projektem MC Erik a Barbara. Rozhodně zazní také velmi divoké tóny Beastie Boys. Jo, panečku, takže bude opět veselo po 18. to nejlepší z 80., 90. a milénia do celé třeba ještě hodiny Ray a nebo Swedish House Mafia. Igor Doložal se loučí, přeju klidný úterní večer a zase zítra od 15. se moc těším. Ahoj.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent

0: přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečník s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

0: náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Bílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice do konce srpna uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Sharon. Hi, this is Madonna.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
13: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přejelci Daňková. O obnovení EET, novele stavebního zákona nebo zákona o státních zaměstnancích bude Senát jednat za měsíc. Předseda horní komory Miloš Vystrčil očekává dlouhé projednávání u některých bodů.
15: Tak já předpokládám, že minimálně stavební zákon bude předmětem velmi podrobné debaty a já bych se velmi podivoval, pokud bychom tam buď neprováděli nebo nenavrhovali nějaké úpravy, anebo nevím, jestli to nedopadne dokonce tak, že ten zákon nebude vůbec akceptován.
14: Schůze Senátu proběhne 19. a 20. srpna. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat i v jiném oboru. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná pouze třetina dotázaných. Hradec Králové přišel o bezmála 50 milionů korun. Podvodníkům naletěl zaměstnanec správy nemovitostí, kterým peníze postupně naposílal. Ačkoliv jde o historicky nejvyšší takto způsobenou škodu, případ není ojedinělý. Podvodníci si vyhlédli třeba malou obec Kvíčovice na Domažlicku, kterou obrali o 2 miliony korun. Nikola Bartuňková, Tereza Valentová a také Sára Bejlek postoupili na tenisovém turnaji Prague Open do druhého kola. Neuspěla Laura Samson. Teď čeká duel čerstvou vítězku turnaje v Aténách Barboru Krejčíkovou s krajankou Lindou Fruvertovou.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
14: V noci polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě oblačno a přeháňka. Ranní teploty 12 až 7, v údolích chladněji. Slunečné ráno pak vystřídá zítra velká oblačnost a zejména v severní polovině území zaprší. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26 a foukat bude chladnější severozápadní vítr.
16: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. hodině s vámi Leona. Užijeme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hit Radio Classic v úterý 21. července startuje právě teď. Tak jdeme na to a hezký dobrý večer.

Hold on tight. Hezký dobrý večer, 18 hodin 9 minutek k tomu aktuální čas s vámi Lea. Hit Radio Classic jsme odstartovali. Úderem 18. hodiny až do 21. budeme hrát to nejlepší. 80. 90. milénium. Tak co takhle Alice Cooper? A nebo Sugababes. Tři nádherný kočky právě teď.

0: Na své si přišli rockoví fanoušci a nadšenci Alice Cooper, Hey Stupid. Hezký dobrý večer, 7:02 s vámi Lea. Napište mi, co děláte, jak se vám líbí to, co hrajeme, a budeme hrát dál do 21. hodiny na 777-937-777, protože před námi je ABBA, legendy všech legend, taky Morshiba, a nebude chybět ani Palo Havera a jeho džínové kraťásky. Je léto, pánové, kluci, třeba se můžete nechat inspirovat. Co říkáte tomuhle? Jeho tým Držím ti město. Za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Morshiba. Hit Radio Classic, 5 minutek po 6. Hezký dobrý večer. Píšete nám spousty zpráv, jak vás náš playlist baví, to jsme strašně moc rádi, protože před námi je kapela, kterou já osobně miluju. Dokonce jsem se s nimi i dvakrát setkala, jednou jsem si s nima zaspívala a my si je teď dáme i v éteru Hit Radia. Co takhle? Ketna, Joe a Rednecks.

0: Posloucháte Hit Radio Classic, legenda všech legend, Bruce Springsteen, Hungry Heart. S vámi Lea, skoro 7:15 za 4 minutky. Přišla nám tady krásná zpráva od posluchačky Janičky. Ahoj Leonko, zítra čekám vnoučátka na noc, tak jsem upekla sekanou štrůdl a dělám marmeládu z rybízu a k tomu skvěle hrajeme. Posluchačka Jana, tak Janičko, doufám, že se ti všecko podařilo. Pak nám tady přišla další zpráva. Zdravím tě, zlatíčko, srdíčko, moje milované. Ježíš, to je krásný. Zrovna jsem dovařil gulášovou polévku a potom se chystám do sprchy. Písně, které hraješ, jsou pěkné. Škoda, že není dneska den na přání. Chtěl bych nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler Zatmění srdce. Bylo by to pro mě a tebe. S pozdravem váš věrný posluchač Marťas. Marťas, si kdo ví, třeba i Bonnie Tyler bude, tak si na to počkej.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: This is Ava Max. All the hits.
4: Pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Hrajeme teď Dario G.

tady takovouhle skvělou hudební klasiku Culture Club Karma Chameleon. Hrajeme pro vás, tak doufám, že jste rádi, že máte hezký večer. Úterý 21.7. Tak co, jak se máte? Pište klidně dál na 777-937-777, protože já tady pro vás mám jeden romantický duet. Bohužel zpěvačka už není mezi námi, ale MC Erik. Stále je, je to můj dlouholetý kamarád, já jsem strašně ráda, že se známe už od nějakých mých 13 let a že stále zpívá a tyhle hity žijou dál. Keď přijde láska, MC Erik a Barbara. Hezký večer.

0: Nezapomeňte poslouchat i naše snídaní šampionů s Míšou a Jasmin, protože tam rychle pět se rozdáváme ubytování pro dva na Šumavě a to se vyplatí. Takže rozhodně stávejte s námi a usínejte s námi, protože do 21. hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Za chviličku Cyndi Lauper nebo Two Unlimited a taky budou nějaký ty osmdesátky.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco rila, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, ne, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby katapult, že by si zmáčil z čulíka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Home, Falco, úterní romantika z Eteru Hydrária. Já doufám, že máte radost, protože napsala nám posluchačka Karin, že radost má i se svým mužem. Teď tančí na zahradě i s hráběmi. Posílám velké pozdravy. Každopádně za chviličku Bryan Adams nebo Cher a taky Outcast. Spousty skvělých hitů, 80, 90, milénium. Prostě hudba, kterou my všichni milujeme.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.

princezna Britney Spears s hitem Lucky dozněla seteru Hitrády a pokračujeme dál, protože před námi jsou třeba Erasure nebo taky Otaván. A pokud chcete poslouchat dále 90-kové, 80-kové hity až po milénium, tak nezapomeňte, že my máme sesterské Hitrádio 90. Je to taková novinka, už fungují rok, stále se rozrůstají, můžete je naladit v aplikaci Radia.cz nebo přes web a taky v dabu, tudíž v novějších autech a rozhodně tomu dejte šanci, protože Hitrádio 90 je prostě boží. Teď už ale osmdesátky, troška funky, disco, Otaván, právě teď, hezký večer.

Erasure, my pokračujeme dál, 8:45, aktuální čas, úterý 21. července. Před námi jsou opět nesmrtelné devadesátky, taková typicky šlapací diskotéková věc. Masterboy, bude i Blondie a nebude chybět něco i z českého rybníčku. JAR a Bulhaři, tak rozhodně nikam neodcházejte.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Bulharská měna je levá.
1: Chlapku, tím ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou tortičku na sportu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví, to kásy na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu, s kompasem za pasem není třeba pasportu.

Je AR a Bulhaři. Miluju ten song, vrtím se tady zprava doleva. Doufám, že někdo z vás to má podobně. Podle toho, co píšete, tak si náš playlist neskutečně užíváte, tak ještě 31 minut. Budeme hrát 90, 80, milénium, ale to neznamená, že poté už nebudeme hrát vůbec nic. To ne. My hrajeme sami skvělý hity, ale dneska jsme se rozhodli vám tento večer zpestřit vlastně jako každý den od pondělí do pátku mezi 18. a 21. hodinou. Doufám, že jste si nikdo z vás, hlavně pánové, nenechal ujít mistrovství světa ve fotbale, protože tam vystoupila zpěvačka, která je považována za královnu popu. V jejím věku vypadá naprosto neuvěřitelně, i když jasně sem tam si pomůže estetickou medicínou, ale kdo ne? Ona je skvělá i tak. Madonna právě teď přichází do éteru Hit Rádia pro vás.

0: Teď si na své přišli všichni rokoví fanoušci, nadšenci. Doufám, že jsme vám udělali radost. Pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělé muziky. Když se s vámi rozloučím a popřeju vám krásnou dobrou noc, tak tady ode mě legendární parta 90. let, kterou jsem já osobně měla nalepené ve svém dětském pokojíčku na zdi, usínala jsem s nima. A víte, co je skvělý? Že kluci se i v 21. století vrátili. Backstreet Boys, taky Sonic, George Michael. A to je ode mě všecko. Tak se mějte krásně, vám přeju krásnou dobrou noc a díky, že jste byli s námi a nezapomeňte ráno vstávat se snídaní šampionů.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: je zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: City Brno.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: Ratata, rarararata, trička, ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.